Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slengu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rockem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966. Tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první, to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona. Thank you.

Když slyším Jaromíra Majera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Panky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez. A nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

Místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou desít. Já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Radši skejstu sám, nežli dnes někam jít. Páš mě zmáhaj.

já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní, já mám teď hnít místo, abych šel s ní.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Two Darned Hutt.

Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Batuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali, Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi upřímně řečeno, takovýto opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně tak muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky. A sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? Ale on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano.
0: Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a
0: vždy
1: my se dorazí
0: s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešová. Vybrala velmi dobře. A
3: ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, co jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme. Prosím. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dáma pane.
2: Je
9: vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přeji si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Čím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak prase. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečím dolní. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že ně několikrát nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. Ty jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem uzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé síry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Sasky, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, lichotka z Hané.
4: Ano,
2: Hané. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Sasky Borešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: a
2: taky.
6: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: No už ještě tak tuším.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím. Už? Dobře.
8: Ano, už jsem se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky,
4: ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu, ať se vám daří. A vybírám Pavle, ano, a vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopný udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správný řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala v mnoha dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla taky nosit samozřejmě.
3: No to taky. No. Tak hlavně, je to bývalá baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Mm-hmm. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: měli? Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo. Protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady
3: je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou. Vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás.
2: Děkujeme.
1: Ano.
4: A chtěla by sem Helenku Růžičkovou. Mm-hmm. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendáři.

0: a každou neděli sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
1: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
2: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků. Nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
3: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci. Ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
2: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
1: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
2: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
1: Krásné léto a těším se na vás.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident Pavel navštíví na Vysočině firmy a setká se s majiteli hradů a zámku. Rybník na Dýmač u Horních Dubenek po opravách kvůli suchu nenatekl. Ministryně Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtech jednotlivých ministerstev. Čekejte většinou zamračeno, odpoledne přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Hezké čtvrteční ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze do dvou tamních firem. Začne o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračovat bude návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane také odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradu a zámku.
3: Nechoď do hloubky!
2: Rybník na Dýmač v Horních Dubenkách na Jihlavsku zůstal po rekonstrukci skoro bez vody. Kvůli dlouhému suchu totiž vyschnul jediný přítok, který do něj přivádí vodu z lesů kolem Javořice. Místní lidé tak přišli o celou letošní koupací sezónu.
3: Nechoď do hloubky!
4: Pan Jiří přijel s manželkou, dcerou a s vnukem na kole k na Dýmači. Chlapec teď běhá pod dně rybníka.
3: Tady jsme se koupávali, takže je to moc škoda.
4: Na Dýmač má jediný přítok, sejdu dolů, tak vlastně ten nátok, je tady teďka vlhká půda, ale ono v noci pršelo, ale jinak voda nikde vlastně
5: 30-40 cm tady teče.
4: 30-40 cm tady běžně teče. Jo. Místní typují, že rybník by se mohl naplnit do jara, kdy do něj nateče tající sníh. František Jirků, Český rozhlas.
2: Skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých ministerstev pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Do večera řešila peníze na dopravu, kulturu, obranu nebo zdravotnictví.
6: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
7: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 000 korun.
6: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
8: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
6: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Ruská armáda při náletech použila i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodili dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Sport. Tenista Jakub Menšík na turnaji v Cincinnati vypadl v osmifinále. Argentinci Tirantemu, který v prvním kole vyřadil Srba Djokoviče, podlehl 7-5, 4-6 a 4-6. Marie Bousková také dohrála v osmifinále, když nesnačila na domácí Američanku Goffovou 3-6 a 2-6. Končí také wimbledonská šampionka Linda Nosková. Prohrála s Američankou Anisimovovou. Jedinou českou nadějí na postup mezi nejlepší osmičku je Sára Bejlek, která právě bojuje s Bělorusou ruskou Sabalenkovou. Počasí. V Jihlavě je teď 15 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Dukovanech 19. Dnes očekávejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se obloha zatáhne, přidá se déšť a bouřky, a to i silné, s nárazy větru kolem 70 km/h nebo kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Třebíči musíte počítat s uzavírkami v ulicích u Kuchyníky a Táborská. Důvodem jsou opravy povrchu vozovky, objížďka je vyznačená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pátá hodina, pátá minuta, je tady čtvrtek, 20. srpen roku 2026. Všem Bernardům přejeme hezký sváteční den. Připomínáme si i svátek svatého Bernarda, patrona včelařů, takže zdravíme i včelaře. Je to 230 let ode dne, kdy se narodil legendární loupežník Václav Babinský, zemřel v roce 1879. Předpokládám, že na Petřínské rozhledni v Praze jste někdy byli. Je to právě dnes 135 let ode dne, kdy byla slavnostně otevřena pro veřejnost. A je to taky 10 let ode dne, kdy jamajský sprinter Usain Bolt získal po vítězství ve štafetě na 4x100 metrů 8. olympijské zlato. Tak já nevím, jestli vy po ránu chcete sprintovat, nebo chcete ráno chcete užít pěkně v poklidu. Každopádně vítejte, je tady nový den, ať se vám daří.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s tebou mě baví svět.
4: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: Pátá hodina, 16. minuta.
1: Počasí.
0: Máme čtvrtek, máme 20. srpna, dnes na Vysočině čekáme po ránu a dopoledne polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Odpoledne se obloha zatáhne, přidá se déšť a bouřky, a to i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu nebo s kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat a teploty se dostanou na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtečním dobrém dopolední po 10. hodině vám nabídneme řadu zajímavých hostů. Vysílat totiž budeme živě z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě. Nenechte si tedy ujít rozhovor s ředitelkou Centra Vysočina obecně prospěšné společnosti Monikou Brotánkovou, která je zároveň i jednou z hlavních organizátorek školy. Povídat si budeme také ze studenty, například Jakubem Ďurišem. Navštíví nás v rámci rozhovoru i zástupce šéfredaktora deníku E15 Jan Novotný a řada dalších.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Velká písnička, vždycky se budeme znát v 5.21 na Českém rozhlasu Vysočina. Zahustit město a nezastavovat jeho okolí. Kontroverzní územní plán Humpolce má za sebou první kolo veřejného projednávání. Sešlo se zhruba 650 různých připomínek a námetek. Možné ale je, že na jeho finální zpracování nakonec vůbec nedojde. Podrobnosti po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přidá redaktor Milan Soldán.

0: je chceš. To byly Nedvědi, všechno nejlepší, teď už Karel Pěška, zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou po jednání o státním rozpočtu, to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím ministr Bednárek neuvedl. Kritizoval také některé smlouvy uzavřené bývalou vládou, které jsou podle něj nevýhodné. Hasiči v Dalečíně na Bystřicku obnovují dětský kroužek. V obci delší dobu nefungoval. Rodiče můžou své děti přihlašovat už teď. Od září se začnou potkávat pravidelně, jednou za 2 týdny. Seznámí se s požární technikou a zasportují si. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Izraelská armáda poprvé připustila možnost, že v roce 2024 v pásmu Gazy střílela na auto, ve kterém byla 5letá palestinská dívka a její rodina. Incident bude vyšetřovat spolu s dalšími 4 případy. V dřívějších prohlášeních armáda zapojení do smrti rodiny odmítala. Případ byl hodně medializovaný a Hind Rajabová se stala symbolem dětí trpících v konfliktu mezi radikálním hnutím Hamas a Izraelem. České hokejistky na úvod Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu prohráli s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo angažmá nového trenéra, Američana Briana Idalskyho, který na střídačce národního týmu nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají dnes v 15 hodin a 30 minut se Švédkami. V Počátkách nebo Vatíně je teď 16 stupňů, v Havlíčkově Brodě 19. Dnes očekávejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se obloha zatáhne, přidá se déšť a bouřky, a to i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu nebo kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Chotěboři musí řidiči počítat s uzavírkou ulice Seifertova. Důvodem jsou stavební práce, tak s ním počítejte, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už v sobotu se uskuteční další ročník oblíbeného festivalu Jazz na Roštejně. Jaký bude, to nám prozradí kastelánka hradu paní Kateřina Rozinková. Tak si na ní počkejte. Je 5:33, Robin Šalamon všem přeje hezký čtvrtek.

písničku.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer s Bohem láskou já jedu dál na Českém rozhlasu Vysočina v 5:40. Včera byla hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina kastelánka Hradu Roštejn Kateřina Rozinková. Pozvala nás na další ročník festivalu Jazz na Roštejně. Ten se uskuteční už v sobotu a prozradila i, na kterého z letošních účinkujících se těší nejvíc.
2: Určitě velmi zajímavá bude účast pana Jana Smikmátora, který bude vlastně tou hlavní hvězdou, vyvrcholením celého toho festivalového programu. Jedná se o jazzového zpěváka, který jako první měl svůj solový koncert v Carnegie Hall z těch českých interpretů, takže rozhodně to bude velké lákadlo a velká zajímavost i pro mne si ho poslechnout zde naživo. A dále jsme moc rádi, že se nám podařilo získat účast paní Jany Koupkové, která už na Jazzu na Roštejně vystoupila před několika lety a měla znovu vystoupit loni, ale díky náhlé zdravotní indispozici to nebylo možné, takže letos doufejme všechno klapne.
3: Kdo všechno se nám tedy letos na akci Jazz na Roštejně představí?
2: Představí se nám například uskupení Dixie Friends, což je uskupení ze základní umělecké školy z Chotěboře. Vystoupí také první srpen, což je takový zvláštní název a jedná se o kapelu složenou z členů konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze, kteří svůj první koncert měli právě 1. srpna, ne letošního roku, ale těch let předchozích. Potom už se posuneme k těm velkým jménům. Vystoupí nám Jana Koupková s kvartetem, také přední český jazzový kytarista Libor Šmolda s kvartetem a program bude ukončen vystoupením pana Jana Smikmátora.
1: Vstupenky na sobotní Jazz na Roštejně jsou stále v prodeji a k dostání budou i na místě. Dnes po 10. hodině navštívíme letní žurnalistickou školu. Vysílat odtud s řadou zajímavých hostů budeme celé 2 hodiny. Hela Dvořáková přivítá třeba zástupce šéfredaktora deníku E15 Jana Novotného.

0: To byla skupina Pet Shop Boys, dospívala minutu po 6:45. Za chvíli tady budou makovečky, dnes děti budou řešit, jaký je rozdíl mezi rybníkem a mořem.
1: Počasí.
0: Dnes po ránu čekejte na Vysočině polojasno až oblačno i v dopoledních hodinách. Ojediněle se objeví přehánky. Odpoledne už se obloha zatáhne, přidá se déšť a bouřky, a to i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Taky čekáme kroupy do 2 cm, tak na sebe dávejte pozor. Večer mají srážky ustávat a teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: 10 minut před 6 hodinou se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s makovičkami ocitneme u moře. Nebo u rybníka?
1: Makovičky. Jaký je rozdíl mezi mořem a rybníkem?
2: Třeba rybník je menší a je tam menší hloubka, protože jak je tam menší hloubka, tak je tam míň vody.
3: Moře je takový štípavý. Když máme egrémy, tak nám to hodně štípe.
1: Čím to moře štípe?
2: Medúzama.
3: Sůl.
2: Ten rybník není slaný.
4: Rybník nemá písek nebo kamínky.
1: A žijí v rybníku a v moři stejná zvířata?
4: Ne. V rybníku je hodně ryb a třeba ptáků, jako třeba kačeny, ale v moři jsou větší jako ryby a ještě nějaký masožravci jako žralok, kosatka, medúzy a tak.
2: Rybník je menší, tak proto se do něj tolik toho nevejde.
5: Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Půda na Vysočině podle klimatologů není zvyklá na současné sucho. Ochlazení u Velkého Meziříčí zjednodušilo zahradní terapie pro handicapované klienty. Mezinárodní výstava Země živitelka začíná v Českých Budějovicích. Čekejte většinou zamračeno. Odpoledne přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Hezké čtvrteční ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Na třetině území trvá už od začátku roku. Nejhorší situace je na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, mimo jiné Vysočinu. Zde ovšem půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucho Pavel Zahradníček.
4: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
2: Půdní sucho by teď mohly částečně zmírnit očekávané srážky. Už dnes meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet vydatné přívalové deště. Ochlazení pomohlo klientům zahradní terapie. Zdravotně a mentálně handicapovaným z klubu Lebeda v Balinách u Velkého Meziříčí si péči o vyvýšené záhony pomáhají k větší samostatnosti. V teplých letních dnech letos ale museli lektoři více přizpůsobovat postup prací a terapie počasí. Využívali k tomu třeba zahradní altán ze spletených vrb, popisuje zahradní terapeutka Martina Kalendová.
5: Ta vrba vlastně tady vytváří pořád skrze tu fotosyntézu to svoje vnitřní mikroklima. A kdyby jsme seděli třeba jenom pod slunečníkem, tak jsme sice ve stínu, ale je nám tam velký teplo. Tak to vlastně ty stromy umí parádně.
2: 52. ročník agrosalonu Země živitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Výstavní premiéry vyjmenoval obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
6: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
2: Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu, pohrozil také tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Teherán. Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili na konci února. Země se zatím nedokázaly dohodnout na ukončení konfliktu.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slovanu Bratislava rozehráli čtvrté předkolo Ligy mistrů domácí remízou 1-1 se slovinským Celje. Z dalších zápasů si výrazný náskok na postup do nejprestižnější evropské fotbalové soutěže vytvořil Celtic Glasgow, který porazil Linec 3-0. Norský Bodo Glimt zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3-1.
3: Počasí.
2: V Počátkách nebo Vatíně je teď 16 stupňů, v Havlíčkově Brodě 19. Dnes očekávejte ráno a dopoledne polojasno až oblačno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se obloha zatáhne, přidá se déšť a bouřky, a to i silné, s nárazy větru kolem 70 km v hodině nebo kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči v Třebíči musí ode dneška počítat s uzavírkou v ulici Pod zámkem. Důvodem je konání akce slavnosti tří kápí. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Šestá hodina, pátá minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Je před námi čtvrtek s datem 20. srpna. Za chvíli se vrhneme na pozvánku k poslechu dnešního pořadu Alexa Host. Z jakého důvodu byla Jaroslava Obermajerová v 8. třídě nešťastná? Tak to prozradí už za chvíli, protože právě ona bude tím dnešním hostem u Alex.
3: Dobré

0: To byl Karel Zech, za chvíli Mandraže, Motýli a nebo Jana Kratochvílová. Mám ráda tvůj smích.
1: Alex a host.
0: Tuto znělku na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte po 13. hodině. Dnešním hostem Alex Minářové bude herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
2: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Na herečku Jaroslavu Obermajerovou se můžete těšit dnes po 13. hodině v pořadu Alex a host.

0: 6. hodina, 18. minuta, je čtvrtek, je 20. srpna, už v neděli odpoledne ve 13 hodin se užijete Robinson den, a to na Travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě. Vstup je zdarma, budou tam skákací hrady, budete si moci vyzkoušet různé hry, projít stánky, budou tam autíčka, propadliště, čeká na vás i bojovka o ceny, vyhrát můžete celoroční vstup do Robinsona zcela zdarma, nebude chybět dobré jídlo, samozřejmě hudba, bavit se budete za každého počasí, tak nezapomeňte, Robinson den v Jihlavě v neděli mezi 13. až 19. hodinou. Podrobnosti najdete na webu www.robinsonjihlava.cz.
1: Počasí.
0: Tak hlavně, aby v neděli vyšlo počasí. Co se týká toho dnešního čtvrtečního, čekáme po ránu a dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Odpoledne se obloha nad Vysočinou zatáhne, přidá se déšť a bouřky, mohou být i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu a mohou se objevit i kroupy. Srážky budou ustávat až k večeru a teploty se dnes dostanou na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtečním dobrém dopolední po 10. hodině vám nabídneme řadu zajímavých hostů. Vysílat totiž budeme živě z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě. Nenechte si tedy ujít rozhovor s ředitelkou Centra Vysočina obecně prospěšné společnosti Monikou Brotánkovou, která je zároveň i jednou z hlavních organizátorek školy. Povídat si budeme také ze studenty, například Jakubem Ďurišem. Navštíví nás v rámci rozhovoru i zástupce šéfredaktora deníku E15 Jan Novotný a řada dalších.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina.

0: Několikrát týdně v létě zazvoní na radnici v Horních Dubenkách na Jihlavsku telefon a volající se zeptá, jestli už natekl tamní rybník Nadýmač. Odpověď pokaždé zní ne. Oblíbené místo ke koupání nemá po kompletní revitalizaci kvůli velkému suchu vodu. Pracovníci obce museli na dně prázdné nádrže dokonce posekat trávu, aby úplně nezarostla.
1: Nechoď do hloubky!
2: Pan Jiří přijel s manželkou, dcerou a s vnukem na kole k Nadýmači. Chlapec teď běhá po dně rybníka.
1: Ten dělal tempa. Tady jsme se koupávali. Ano. Bylo to tady loni pěkný, loni, že jo, ještě?
3: No, po čtvrtý, to je pátý, tady jsme to objevili náhodou.
1: Jo, voda pěkná, pěkný tady je místo naležení, ten trávník, jo, a všechno. Takže je to moc škoda.
2: Rybník byl původně postavený proto, aby zadržoval vodu z dešťů. K rekreačním účelům se přizpůsobil až v polovině 80. let.
4: Postavili si tady ty skokánky, udělali si tady schůdky, brouzdaliště. Tady ta pláž vlastně vznikla.
2: Provází mě bezpartijní starosta Vladimír Tomšík.
5: Poslední kontrolní den, který byl v polovině července, tak tam ten beton pod tím požárákem byl zaplavený vodou.
2: Bezpartijní místostarostka Eva Tkadlečková.
5: Dneska je to o nějakých 20 cm níž hladina vody a tady se koupali děcka.
2: Nadýmač má jediný přítok, který sem přivádí vodu z lesů kolem Javořice. Sejdu dolů, tak vlastně ten nátok je tady teďka vlhká půda, ale ono v noci pršelo, ale jinak voda nikde vlastně...
4: 30-40 cm tady teče.
2: 30-40 cm tady běžně teče.
4: Jo.
2: Teď si trochu zavěštíme nebo zatypujeme váš tip, kdyby ten rybník měl být znovu plný.
4: Na jaře, po zimě, když bude sníh, po zimě.
2: Když bude sníh.
4: Na jaře, když to taje a bývá normálně sněhu, tak ten Nadýmač, ten prostě se naplní tak, že ty skokánky, co tam vidíte, tak nejsou vidět.
2: Obec nechala při revitalizaci zpevnit hráz, bezpečnostní přeliv nebo upravit jeho okolí. Nové jsou i výstupy z vody nebo lehátka na pláži. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky,
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Znám ještě nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Je 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Na Vysočinu dorazí bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Dnes odpoledne se bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku a nevyhnou se ani našemu kraji. Může je provázet vydatný přívalový déšť, kroupy a nárazový vítr. Podle meteorologů by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu. Senátoři dnes projednají stavební zákon, podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovali 3 senátní výbory a všechny je doporučili zamítnout. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovaných realitních expertů je to až o pětinu více, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku, klíčové bylo zajištění klientského centra. Po zřícení nelegálního zlatého dolu ve Středoafrické republice zemřelo více než 100 lidí. Informuje o tom tamní hornická asociace s tím, že záchranné akce pokračují. Incident se stal včera ve vesnici poblíž hranic s Kamerunem. Těžba je pro mnoho lidí v oblasti podstatným zdrojem příjmu. Špatné bezpečnostní podmínky jsou ale častou příčinou podobných smrtelných nehod. Fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti 350 kilometrů vzdáleného Rennes. Trávník na domácím stadionu v Parku Princů totiž poškodili opakované vlny veder. Pařížský klub uvedl, že plánuje trávník co nejdříve vyměnit. V Přibyslavi nebo Svratouchu je právě 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se zatáhne, přidá se déšť a bouřky, a to i silné, s nárazy větru kolem 70 km v hodině, anebo s kroupami do 2 cm. K večeru začnou srážky ustávat. Teploty se budou držet mezi 27 až 30 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Řidiči v Chotěboři musí počítat s uzavírkou ulice Senftova. Důvodem jsou stavební práce. Nehody nejsou hlášené šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Mezinárodní výstava Země živitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Přitom ještě včera bylo v areálu výstaviště hodně rušno, jak uslyšíte v reportáži Jitky Cibulové Vokaté už za malou chvíli. Je čtvrtek 20. srpen 6:33.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.

0: 6.40, to byly Rangers na Českém rozhlasu Vysočina. Agrosalon Země živitelka dnes začne v Českých Budějovicích. Areál výstaviště zaplnilo více než 600 vystavovatelů. Přípravy na největší zemědělskou výstavu v Česku trvaly 14 dní. Ještě včera, den před zahájením, se dokončovaly poslední přípravy.
1: Zdeno, dej to trošičku doprava.
2: Vystavovatelé vozili techniku do areálu Českobudějovického výstaviště zhruba týden před výstavou. Byl mezi nimi i Vítězslav Kerouš z Pelhřimova.
1: Tato plošina půjde pryč.
3: Vystavíme na Zemi živitelce více než 20 stavebních a zemědělských strojů, protože prostory jsou omezené, dá nám práci stroje uspořádat tak, aby zákazník si je mohl pohodlně vyzkoušet a prohlédnout.
2: Proto různě manipulujete nejenom na ploše, ale i do výšky, jako tady u této plošiny.
3: Přesně tak. Tato plošina má pracovní výšku 18 metrů a z tohoto důvodu jsme teď zkoušeli, zdali ji dokážeme zvednout na plný výsud, tak, aby byla vidět už hlavní silnice.
4: Pojďte, holky, pojďte, jdeme.
2: Na živitelku přivezl svůj dobytek z Rančic na Českobudějovicku i zemědělec Štěpán Šebelka.
5: My chováme skot plemene Aberdeen Angus. Letos na živitelku jsme přivezli 6 kusů. Máme tu plemenice, tak i plemenný bíky.
2: A je mezi nimi i jedna seniorka?
5: Ano, tady ta kráva je 11 letá, je březí a čeká 10. tele.
2: A hned potom, co jste je ustájili, tak samozřejmě musí mít k dispozici vodu, seno a slámu.
5: Je to tak.
2: Přípravy na Agrosalon trvají do poslední minuty před otevřením výstaviště, říká obchodní ředitel této společnosti Jan Kuběna.
6: Nejsložitější je asi logistika návozu veškeré techniky a exponátů. Dolaďují se úplně poslední detaily expozic, lepí se reklamy na pavilony. Kromě velké techniky naváží jednotliví menší vystavovatelé svůj drobnější sortiment, jako je nábytek, krmiva pro zvířata a potravinářské exponáty.
2: První návštěvníci Země živitelky projdou branami Českobudějovického výstaviště v 9 hodin. Jitka Cebulová, Vukatá, Český rozhlas.

0: Jsme rádi, že vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Za několik sekund bude 6:45. Čeká nás skupina Elán, Vermi, ale až po předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Je před námi 20. srpnový den. Bude hodně ten den upršený? Jak ho vidíte?
2: Tak bude to takové docela od všeho něco. Ráno a dopoledne čekáme spíš takové oblačno a polojasno s ojedinělými přeháňkami. Výjimečně se nedá vyloučit ani bouřka. Potom během odpoledne se nám bude postupně zatahovat a později odpoledne začne od jihozápadu, hlavně teda v té jižní a východní polovině kraje, postupovat pásmo deště, přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné. A ty maximální teploty očekáváme od 27 do 30 stupňů. Vítr ještě ráno slabý, proměnlivý, postupně bude mírný, západní až jihozápadní do 20 km za hodinu. A potom později odpoledne může ten vítr při postupu bouřek lokálně i výrazně zesilovat. A ty nárazy větru mohou dosáhnout i kolem 70 km za hodinu. Mohou tam případně být i ty kroupy, většinou do 2 cm a ty úhrny i kolem 20 mm. Spíš by se to mělo teda týkat toho jihovýchodu kraje.
0: Kolik stupňů dnes naměříme?
2: 27 až 30, čekáme nejvyšší teploty.
0: Takový tedy bude čtvrtek, jaké jsou vyhlídky na pátek?
2: Tak stále nás bude ovlivňovat zvlněná fronta, takže to budeme mít takové s vlnami. V noci ještě ze začátku místy déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky, ještě se nedá vyloučit, že by výjimečně mohly být i silnější. Během noci by přechodně těch srážek mělo ubývat a zase k ránu od jihozápadu začne těch srážek naopak přibývat, takže ráno ještě místy déšť nebo přeháňky, výjimečně bouřka. Zase během dopoledne a zpočátku odpoledne by mělo být těch srážek být méně, přechodně může být i oblačno a to další pásmo deště, tam může teda být i doprovázené velmi silnými bouřkami, by se mohlo začít rozšířovat k večeru od jihozápadu. Ty nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů. Vádnám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a potom se nám během pozdějšího odpoledne začne měnit na mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu, ale v těch bouřkách může velmi výrazně zesílit a mohou ty nárazy výjimečně dosáhnout i rychlosti kolem 90 km za hodinu a potom později večer a během noci se ten vítr začne měnit potom na severozápadní.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, skvěle naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ládo, řekni fór.
1: To takhle volá Scott na erotickou linku. Slečna mu šeptá, zlato, udělám pro tebe cokoliv. Jen si řekni, nestyď se. No dobrá, tak mi zavolej zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Na Vysočinu přijíždí prezident Pavel, zavítá do firem a navštíví majitele hradu a zámku. Humpolečtí zastupitelé se mimořádně sejdou kvůli novému územnímu plánu. Soutěž Vinař roku znovu ovládlo vinařství z Mikulova. Bude zamračeno, odpoledne čekejte přeháníky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Dobré čtvrteční ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze do dvou tamních firem. Začne o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračovat bude návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane také odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradu a zámků. První kolo veřejného projednávání nového územního plánu města v Humpolci skončilo. Sešlo se velké množství připomínek a námitek. Radnice by jich do finální podoby dokumentu měla zapracovat zhruba 650. Starosta z uskupení Humpolec Go Petr Machek proto svolal na příští středu mimořádné jednání zastupitelstva.
4: Já předkládám zastupitelstvu vlastně dvě možnosti, jak dál vlastně s tím nakládat. První, ta možnost je ta klasická, kdy se prostě ten územní plán bude zkrátka upravovat, dokud nebude, dejme tomu, společensky přijatelný, aby ho zastupitelstvo mohlo schválit. A ta druhá cesta je, kdy zastupitelstvo může zrušit pořizování nového územního plánu s tím, že by platil ten současný, který by se jenom vlastně změnil.
2: 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako loni vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z Česka a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 různých druhů vín a soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do akce přihlásilo 70 vinařství. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo při nočních ruských útocích nejméně 6 lidí a dalších 23 je zraněných, oznámili to ukrajinské úřady. Ruská armáda na Kyjev udeřila balistickými střelami, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílá výrazně více než v minulosti.
5: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati bez mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4. Příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly. Mezi muži dohrál Jakub Menšík.
3: Počasí.
2: V Přibyslavi nebo Svratouchu je právě 16 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 18. Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se zatáhne a vyskytne se déšť a bouřky, které můžou být i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. K večeru začnou srážky ustávat. Teploty se budou držet mezi 27 a 30 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku projíždějte opatrně po hlavní silnici číslo 19. V Obratani projíždějí tudy cestáři a provádějí čištění dešťových vpustí. Nehody teď nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ladíte Český rozhlas Vysočina, v 7 hodin a 5 minut přejeme dobré čtvrteční ráno, máme tady 20. srpen. Jak může zahradničení pomoct zdravotně a mentálně handicapovaným? V Balinách u Velkého Meziříčí právě práci na zahradě zahrnuli do terapeutického programu. Teď už tam sklízejí zeleninu, tak co všechno vypěstovali, jak se mají, to zjistíme po 7:15.

0: 7 hodina 11. minuta, přejeme vám všem krásné čtvrteční ráno, máme 20. srpna. Jaký tento den byl v letech minulých, to teď zmapuje Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
3: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
2: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s tebou mě baví svět.
3: No vážení přátelé, to máte tak?
2: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: Skupina Four Non Blondes, legendární hit What's Up. Za chvíli jsme zpátky v Česku. Činasky pro vás budou mít báseň už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne se zatáhne, objeví se déšť a bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. K večeru srážky budou ustávat. Teploty se dnes dostanou na 27 až 30 stupňů Celsia. Na celou Vysočinu přejeme hezké ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve čtvrtečním dobrém dopolední po 10. hodině vám nabídneme řadu zajímavých hostů. Vysílat totiž budeme živě z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě. Nenechte si tedy ujít rozhovor s ředitelkou Centra Vysočina obecně prospěšné společnosti Monikou Brotánkovou, která je zároveň i jednou z hlavních organizátorek školy. Povídat si budeme také ze studenty, například Jakubem Ďurišem. Navštíví nás v rámci rozhovoru i zástupce šéfredaktora deníku E15 Jan Novotný a řada dalších.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: 7.23 je čtvrtek 20. srpna. To byly Činasky na Českém rozhlasu Vysočina. Klienti klubu Lebeda v Balinách na Žďársku, tito handicapovaní, teď sklízejí ze zahrádky zeleninu. Starají se o papriky, okurky nebo cukety na záhonech, aby se k ním nemuseli namáhavě sklánět, tak jsou vyvýšené. Letos museli lidé se zdravotním postižením i jejich lektoři samozřejmě zohlednit horké počasí.
1: Ten nekrásný okurky, nebojme.
2: Jeden to taky zkusíš utrhnout okurky. Tady můžeš si položit místíko tady.
1: Mám nechat tady malou ještě.
2: Můžeš malou nechat a můžeš zkusit najít větší.
1: Tady je. My máme cukety, které rád zajevám, je... Chcete cuketů?
3: No moc rád.
1: Taky vaša.
3: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval, pěkně nalitá.
2: Ta koordinace oko, ruka je významná do každodenního života. Bez koordinace oko, ruka si nezavážete botu, netrefíte se do záchodu a nenalijete si čaj.
3: Popisuje mi zahradní terapeutka Martina Kalendová pro zdravého člověka dost běžné věci, které pro toho handicapovaného jsou léčivé na těle i na duši.
2: Vlastně jenom to, že jsme venku, tak zlepšuje psychiku a snižuje medikace, potřebu medikace. Tak vem konec a jdem to ještě dozalívat. Tak spíš, Kájo, posuň tu konev.
1: A kolik tam máte hodně, jestli se můžu...
2: Co myslíš, kolik je tam vody, vidíš to?
1: A ta voda je důležitá.
2: Je, že?
1: Bez vody se nedá žít?
2: Nedá. Ani by nám ty rajčata nevěří.
1: Ani doma.
2: Tak a dáváš pozor, aby si nalil každému rajčátku, aby jsi žádný nevynechal, jo? Tady vlastně je i zahradní vrbový altan, který je osvěžující, že tam vlastně je takový to mikroklima pod těma stromama.
3: Letos jste mohli určitě ocenit, protože to léto bylo dosti horké.
2: Letos bylo léto tak parné, že ani tohle nám nestačilo. A ona, ta vrba, je teda hodně citlivá, takže je vidět, že proschla. A proto tady máme i vlastně tu záclonu, jednak to teda krásně vypadá. Tak jako svatební takový altánek romantický. A zároveň to dělá samozřejmě i ten efekt toho stínu. Tak tady opravdu je nejenom ten stín, ale i trošku vlhčí vzduch a studnější.
3: Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. A nebo nově kurz Příroda jako prevence syndromu vyhoření. Sloužit by v budoucnu mohli i pro širší veřejnost. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Tady je Český rozhlas Vysočina, Karel Pěška pro vás má zprávy. Je 7:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnic D3, D11 a D35. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím ministr Bednárek neuvedl. Kritizoval některé smlouvy uzavřené bývalou vládou, které jsou podle něj nevýhodné. Hasiči v Dalečíně na Bystřicku obnovují dětský kroužek. V obci delší dobu nefungoval. Rodiče můžou své děti přihlašovat už teď. Od září se začnou potkávat pravidelně, jednou za 2 týdny. Seznámí se s požární technikou a zasportují si. V Českých Budějovicích v 9 hodin začne další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. V areálu výstaviště budou kromě 350 zvířat k vidění také nejmodernější stroje. Mezinárodní výstava potrvá do příštího úterý. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil také tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Teherán. České hokejistky na úvod Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu prohráli s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo angažmá nového trenéra, Američana Briana Idalskyho, který na střídačce národního týmu nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším duelu se Češky utkají dnes v 15 hodin a 30 minut se Švédkami. Ve Velkém Meziříčí je právě 17 stupňů, v Telči nebo Humpolci 19. Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se zatáhne a vyskytne se déšť a bouřky, které můžou být i silné, s příbalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. K večeru začnou srážky ustávat. Teploty se budou držet mezi 27 a 30 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 zpomalte mezi 108. a 110. kilometrem ve směru na Brno. Cestáři se tam pustili do údržby podzemní části kanalizace. V úseku je uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 7:33. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Je tu Helena Vondráčková s písničkou Sprint. Helena byla před několika dny na svatbě v Toskánsku, kde svým přátelům zaspívala pro štěstí. Samozřejmě obdivovala krásy Itálie, typickou italskou kuchyni i víno. A jako správná žena stihla i nákupy. Tak si užijte právě teď.
3: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
5: A po ní Petr Rezek se...

0: 7.39 z Českého rozhlasu Vysočina zdravíme nejenom stavbaře. Kde se vůbec poprvé začalo stavět z cihel? Na to v rubrice Co v učebnicích nebylo, teď odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: To byl Elton John, za chvíli slovenská PH nebo Valdemar Matuška a legendární Eldorado.
1: Počasí.
0: A ještě než to Valda na Českém rozhlasu Vysočina rozjede, podíváme se na předpověď počasí. Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne se zatáhne, objeví se déšť a bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. K večeru srážky budou ustávat a teploty se budou držet mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7.50, máte rádi moře nebo preferujete rybník? Jak jsou na tom makovičky?
1: Makovičky.
2: Jaký je rozdíl mezi mořem a rybníkem?
3: Třeba rybník je menší a je tam menší hloubka, protože jak je tam menší

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď ustavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa na rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme plné sklizní.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky Sonte, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na Vysočině půda podle klimatologů není zvyklá na současné sucho. V Horních Dubenkách zvažují opravu klubovny a rybníka na Dýmač. Francouzka vyjíždí po leukémii na kole do Prahy, chce poděkovat anonymnímu dárci z Česka. Bude zamračeno, odpoledne čekejte přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Dobré čtvrteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Na třetině území trvá už od začátku roku. Nejhorší situace je na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, mimo jiné Vysočinu. Zde ovšem půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucho Pavel Zahradníček.
4: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
3: Půdní sucho by teď mohly částečně zmírnit očekávané srážky. Už dnes meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet vydatné přívalové deště. Znovu oživit zázemí u rybníka na Dýmač plánují Horní Dubenky na Jihlavsku. V opuštěné budově pod hrází například chtějí vybudovat toalety pro lidi, kteří se přijeli vykoupat, uvedla bezpartijní místostarostka Eva Tkadlečková.
5: Dalo by se to k té veřejné rekreaci vlastně i použít. Máme myšlenku, že bychom měli nějaké jako veřejné umývárny, veřejné záchody, veřejné a venkovní, zároveň případně tu klubovnu jako půjčovat na nějaký přespávání skautů, skupin.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě, zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu více, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku, klíčové bylo zajištění klientského centra. Francouzka Emma Lario-Letová vyjíždí po leukémii na kole do Prahy. Chce poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který jí zachránil život. Má před sebou 3200 kilometrů.
6: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
7: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie.
6: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap-Breton. Cílem je Praha.
7: Emma a její přítel Kentán by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu. Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati zdolala světovou jedničku. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila 7-6, 6-4 a prošla mezi 8 nejlepších. Její příští soupeřkou bude domácí Američanka Kýsová. Naopak Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly, stejně jako mezi muži Jakub Menšík.
0: Počasí.
3: Ve Velkém Meziříčí je právě 17 stupňů, v Telči anebo Humpolci 19. Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno a ojediněle přeháníky. Odpoledne se zatáhne a vyskytne se déšť a bouřky, které můžou být i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. K večeru začnou srážky ustávat. Teploty se budou držet mezi 27 a 30 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Havlíčkobrodsku je teď problém. V Havlíčkově Borové v ulici Náměstí se střetlo nákladní auto s osobním. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Zahustit město a nezastavovat jeho okolí. Kontroverzní územní plán Humpolce má za sebou první kolo veřejného projednávání. Sešlo se na 650 různých připomínek a námitek. Možné ale je, že na jeho finální zpracování nakonec vůbec nedojde. Téma sleduje redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán, který po 8:45 přidá podrobnosti. Máme 8:05, je před námi čtvrtek s datem 20. srpna. Tak ať je ten den pro vás velmi úspěšným.
0: Dobré ráno.

0: Tady je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Zdraví vás Robin Šalamon a se mnou je ve studiu i Joža Kolář. Hezké ráno ti přeju.
1: Zdravím tebe a všechny posluchače.
0: Výhodou toho, když je se mnou ve studiu někdo z kolegů, je to, že já si můžu odpočinout a ten kolega nebo kolegyně si řekne to, co chtějí.
1: A možná i ten kolega by si mohl odpočinout a ty bys mohl říct to, co chceš.
0: Ale já to moderovat nebudu.
1: Nebudeš. Ano, to je pravda. Slavnosti tří kápí totiž moderuji já už zítra a v sobotu, jako vždycky, na Podzámecké nivě v Třebíči.
0: Jaký je letošní program?
1: Bohatý jako každý rok. Pořadatelky, děvčata z Městského kulturního střediska v Třebíči, vždycky koncipují ten program tak, aby se tam prezentovaly jak místní regionální kapely, tak i nějaké, abych tak řekl, celostátně známé skupiny.
0: Slavnější zkrátka.
1: Tak, a bude tomu tak i letos.
0: Na koho se máme těšit?
1: Tak když začneme v pátek, tak tam ten hlavní program začíná v 18 hodin, kde se představí kapela z Třebíče, která hraje rockovou muziku, jmenuje se Receptor. Po ní nastoupí další skupina na Střebíče, která se říká Snaps, a všechno to zakončí big beatová rocková kapela Pulse, také Střebíče, a ten konec bude až někdy kolem 00:30 v noci. No a v sobotu, tam se začíná programem pro děti, koncert pro děti, Kujme Pikle Band od 14 hodin, v 16 hodin kapela z Brna, která se jmenuje Tempus, v 18 hodin Highland, to už je ta známější formace, kterou založil rapper a textař Eduard Rovenský poté, co odešel z kapely Poetika. No a v 8 večer v sobotu vystoupí ženská hudební skupina Vesna, která je známá mimo jiné tím, že nás v roce 2023 reprezentovala na Eurovizi a skončila tuším 10.
0: Slavnosti tří kápí, to jsou hlavně historické slavnosti, tak co nabídneš z té historie?
1: Ano, já jsem teď mluvil o koncertech, pochopitelně nebude chybět ani noční průvod večer v sobotu od 9 a také Ohňostroj, úžasný, je velkolepý, snad už nebude takové sucho a Ohňostroj dobře dopadne, ale kromě toho se představí i skupina historického Šermu Grál, šermířská vystoupení, Komedianti na káře, rytířský turnaj nebude chybět, takže i milovníci historie si rozhodně přijdou na své.
0: Tento pátek a sobotu zaměřte do Třebíče, bude tam Joža Kolář. Připomeň, v kolik v pátek začínáte?
1: V pátek ten hlavní program začíná v 18 hodin, ale skupina historického Šermu vytáhne v úvozovkách své meče a šavle už úderem 15. hodiny.
2: Léto na památkách UNESCO v Třebíči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodina 18. minuta, máme čtvrtek 20. srpna a v 10 hodin dopoledne proběhne přeprava nadměrného pažení pro stavbu v ulici 17. listopadu v Jihlavě. Náklad vyjede z areálu Píštovských kasáren, zamíří přes Telečskou, Keskalce, Sajfratovou, Žižkovou, Dvořákovou a Jiráskovou ulici na 17. listopadu. Přepravu budou doprovázet zabezpečovací vozidla. Na trase může krátkodobě dojít ke zpomalení nebo zastavení provozu, tak vás všechny za volantem prosíme o respektování pokynů doprovodu a samozřejmě prosíme i o trpělivost. Počasí. 8 hodina 19. minuta, za chvíli tady bude Ilona Čáková a Tornéro. Co se týká dnešního počasí, čekáme na Vysočině zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, odpoledne se zatáhne a objeví se déšť a bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a kloupami. K večeru srážky budou ustávat a teploty dnes budou mezi 27 až 30 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Pražská radnice prosazuje nový územní plán. Ten je zcela odlišný od toho stávajícího schváleného před 4 lety a ve městě budí kontroverze. Vedení města se teď chce obrátit na zastupitele s jasnou otázkou. Má pokračovat anebo celý dokument uložit k ledu? Podrobnosti přidá redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán. Přeju ti hezké ráno.
1: Krásný dobrý den.
0: Řekni prosím, čím se ten nový návrh liší a proč je tak kontroverzní?
1: Já možná na začátek uvedu na pravou míru to tvrzení o kontroverzi plánu. Není to totiž z mé hlavy, ale jsou to slova samotného starosty Petra Machka z uskupení Humpo Let's Go, se který jsem o celé této záležitosti se bavil. Stručně řešeno, zatímco současný územní plán počítá s expanzí města, tak do jeho takových těch okrajových částí a umožňuje zastavování dalších pozemků, tak ten nový návrh jde naprosto opačnou cestou. To znamená, že by se mělo více stavebně zahustit centrum a nepočítá se se stavbami na zeleném a rozšiřováním takového intravilánu města. Rozruch způsobil například záměr zrušit pozemky pro výstavbu logistického areálu v blízkosti dálnice a místo toho tam vybudovat odpočinkovou zónu. Ke konci uplynulého měsíce skončilo první kolo veřejného projednávání a sešlo se opravdu velké množství námitek a připomínek, a to zhruba 650.
0: Milane, znamená to, že lidé už se vyjadřovat nemohou, když je podávání připomínek uzavřené?
1: Ne, tak to není. Radnice od tohoto týdne otevřela v kanceláři starosty kontaktní pracoviště, kam můžou lidé dvakrát v týdnu dojít a diskutovat sporné záležitosti a postup, jakým se má projednávání územního plánu dál ubírat. No ale pokud by šlo všechno standardně, nechá teď město ty připomínky do návrhu zapracovat a představí jej znovu. Pravděpodobně někdy v polovině příštího roku. Otázkou ale je, jestli na to vůbec dojde.
0: Proč by k tomu nemělo dojít?
1: No, na podzim se totiž konají, jak všichni víme, volby do zastupitelstev a ty můžou dopadnout jakkoliv. Nikde není psáno, že současné vedení si na radnici udrží své pozice. Starosta Machek chce proto o osudu dokumentů rozhodnout už teď, aby se zabránilo v budoucnu nějakým komplikacím.
2: Já předkládám zastupitelstvu vlastně dvě možnosti, jak dál vlastně s tím nakládat. První, ta možnost je ta klasická, kdy se prostě ten územní plán bude zkrátka upravovat, dokud nebude, dejme tomu, společensky přijatelný, aby ho zastupitelstvo mohlo schválit. A ta druhá cesta je, kdy zastupitelstvo může zrušit pořizování nového územního plánu s tím, že by platil ten současný, který by se jenom vlastně změnil.
1: No, starosta dál řekl, že je to i kvůli zmiňované té kontroverzi a velkému množství připomínek mimořádné jednání zastupitelstva, které se bude územním plánem zabývat, svolal na příští středu.
0: Situaci v Humpolci sledoval a i nadále bude sledovat Milan Soldán. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tady je Český rozhlas Vysočina, Jana Kladecký s písničkou Budu všechno, co si budeš přát. Tady bude po zprávách, které vám teď naservíruje Karel Pěška.
2: Je 8:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Vysočinu dorazí bousky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Dnes odpoledne se bousky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku a nevyhnou se ani našemu kraji. Může je provázet vydatný přívalový déšť, kroupy a nárazový vítr. Podle meteorologů by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu. Senátoři dnes projednají stavební zákon, podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory a všechny ji doporučili zamítnout. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Mynář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve které ho soud osvobodil. Po zřícení nelegálního zlatého dolu v Středoafrické republice zemřelo více než 100 lidí. Informuje o tom tamní hornická asociace s tím, že záchranné akce pokračují. Incident se stal včera ve vesnici poblíž hranic s Kamerunem. Těžba je pro mnoho lidí v oblasti podstatným zdrojem příjmu, špatné bezpečnostní podmínky jsou ale častou příčinou podobných smrtelných nehod. Fotbalisté Slovanu Bratislava rozehráli čtvrté předkolo Ligy mistrů domácí remízou 1-1 se slovinským Celje. Z dalších zápasů si výrazný náskok na postup do nejprestižnější evropské fotbalové soutěže vytvořil Celtic Glasgow, který porazil Linec 3-0. Norský Bodo Glimt zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3-1. V Třebíči nebo Novém Rychnově je teď 19 stupňů, v Havlíčkově Brodě 21. Dnešek bude nejdříve oblačný až polojasný a ojediněle sprchne. Odpoledne už čekáme zataženo, déšť a bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. Během večera začnou srážky ustávat, teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Opatrní ještě buďte v Havlíčkově Borové. V centru městy se v ulici Náměstí odklízejí tam střed nákladního a osobního auta. A v Lukách nad Jihlavou je ode dneška uzavírka na náměstí 9. května. Důvodem je konání Bartolomějské pouti. Jezdí se po vyznačené objížďce Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 8:33.
0: Dobré ráno

0: 8.40, to byl Jaroslav Uhlíř a severní vítr na Českém rozhlasu Vysočina. Několikrát týdně letos v létě zazvoní na radnici v Horních Dubenkách na Jihlavsku telefon a volající se zeptá, jestli už natekl tamní rybník na dýmač. Odpověď po každé zní ne. Oblíbené místo ke koupání nemá po kompletní revitalizaci kvůli velkému suchu vodu. Pracovníci obce museli na dně prázdné nádrže dokonce posekat trávu, aby úplně nezarostla.
1: Nechoď do hloubky!
2: Pan Jiří přijel s manželkou, dcerou a s vnukem na kole k nadýmači. Chlapec teď běhá po dně rybníka.
1: Ten dělal tempa. Tady jsme se koupávali, ano. Bylo to tady loni pěkný, loni, že jo, ještě?
3: No, po čtvrtý, to je po pátý, tady jsme to objevili náhodou.
1: Jo, voda pěkná, pěkný tady je místo naležení, ten trávník, jo, a všechno. Takže je to moc škoda.
2: Rybník byl původně postavený proto, aby zadržoval vodu z dešťů. K rekreačním účelům se přizpůsobil až v polovině 80. let.
4: Postavili se tady ty skokánky, udělali se tady schůdky, brouzdaliště, tady ta pláž vlastně vznikla.
2: Provází mě bezpartijní starosta Vladimír Tomšík.
5: Poslední kontrolní den, který byl v polovině července, tak tam ten beton pod tím požárákem byl zaplavený vodou.
2: Bezpartijní místostarostka Eva Tkadlečková.
5: Dneska je to o nějakých 20 cm níž hladina vody a tady se koupali děcka.
2: Nadýmač má jediný přítok, který sem přivádí vodu z lesů kolem Javořice. Sejdu dolů, tak vlastně ten nátok je tady teďka vlhká půda, ale ono v noci pršelo, ale jinak voda nikde vlastně
4: 30-40 cm tady teče.
2: 30-40 cm tady běžně teče.
4: Jo, jo.
2: Teď si trochu zavěštíme nebo zatipujeme váš tip, kdyby ten rybník měl být znovu plný.
4: Na jaře, po zimě, když bude sníh, po zimě.
2: Když bude sníh.
4: Na jaře, když to taje a bývá normálně sněhu, tak ten nadýmač, ten prostě se naplní tak, že ty skokánky, co tam vidíte, tak nejsou vidět.
2: Obec nechala při revitalizaci zpevnit hráz, bezpečnostní přeliv nebo upravit jeho okolí. Nové jsou i výstupy z vody nebo lehátka na pláži. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: To byl kanadský zpěvák Bryan Adams v 8.47. Pojďme zpátky do Česka, pojďme k nám na Vysočinu.
1: Počasí.
0: Jaké počasí na vás dnes na Vysočině čeká, to vám prozradí meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte tedy, jak dnes bude.
2: Tak bude oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně, ale v průběhu odpoledne se bude postupně zatahovat a později odpoledne začne od jihozápadu, hlavně přes jižní a východní polovinu kraje, postupovat pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, vítr bude foukat mírný západní nebo jihozápadní, později odpoledne může vítr při tom postupu bouřek výrazně lokálně zesilovat.
0: Už víme, jaký bude čtvrtek. Co máme očekávat dál?
2: Tak v noci bude zpočátku doznívat déšť nebo lokálně i bouřky. V průběhu noci přechodné ubývání srážek, ale krádnu od jihozápadu. Toho deště může zase být o něco více. 17 až 14 stupňů budou nejnižší noční teploty, foukat bude slabý proměnlivý vítr, jen v bouřkách a přeháňkách může přechodně zesilovat. No a zítřek ten bude bez znamení zpočátku zatažené oblohy, místy deště nebo přeháněk, výjimečně i bouřky. V průběhu dopoledne a zpočátku odpoledne čekáme přechodně až oblačno a srážky jen výjimečně. Další pásmo deště doprovázené i velmi silný bouřkami se začne rozšiřovat k večeru od jihozápadu. Možná o něco aktivnější bude v té západní nebo severozápadní části kraje než v té jihovýchodní. Jinak zítřejší nejvyšší odpolední teploty 23 až 26 stupňů a vítr může v bouřkách zesilovat z nárazy i kolem 90 km za hodinu.
0: V jakém duchu se ponese víkend?
2: Tak víkend už bude v klidnějším duchu a bude také trošku chladněji. Ranní teploty mezi 15 a 10 stupni, odpolední mezi 20 a 25 stupni. Očekáváme, že v sobotu bude ubývat oblačnosti, přes den spíše polojasno nebo později i skoro jasno. V neděli zase opačný trend, zpočátku méně oblačností, postupně oblačno chvílemi až zataženo, ale bez srážek.
0: To předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: 8.50, loučí se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5, dnes po 9. hodině Jože Kolář a mezi 10. až 12. hodinou se na vás těší Hala Dvořáková, která bude živě vysílat z letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: To takhle volá Scott na erotickou linku. Slečna mu šeptá, zlato, udělám pro tebe cokoliv, jen si řekni, nestyď se. No dobrá, tak mi zavolej zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident Pavel navštíví na Vysočině firmy a setká se s majiteli hradu a zámku. V Českých Budějovicích právě začíná agrosalon Země živitelka. Tenistka Sára Bejlek porazila světovou jedničku Sabalenkovou a v Cincinnati je ve čtvrtfinále. Dnes bude pod mrakem, odpoledne sprchne a zabouří, teploty až 30 stupňů. Hezké čtvrteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Na Žďársko a Havlíčkobrodsko dnes zavítá prezident Petr Pavel. V Novém Městě na Moravě má na programu exkurze do dvou firem. Začne už za půl hodiny prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračovat bude návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane ještě odpoledne, kdy se přesune na

0: na Havlíčkobrodsko. Od půl třetí se v Malči setká s představiteli Asociace majitelů hradů a zámků. Ochlazení pomohlo klientům zahradní terapie. Zdravotně a mentálně handicapovaní z klubu Lebeda v Balinách u Velkého Meziříčí si péčí o zvyvýšené záhony pomáhají k větší samostatnosti. V teplých letních dnech letos ale museli lektoři více přizpůsobovat postup prací a terapie počasí. Využívali k tomu třeba zahradní altán ze spletených vrb, popisuje zahradní terapeutka Martina Kalendová.
1: Ta vrba vlastně tady vytváří pořád skrze tu fotosyntézu to svoje vnitřní mikroklima. A kdyby jsme seděli třeba jenom pod slunečníkem, tak jsme sice ve stínu, ale je nám tam velký teplo. Tak to vlastně ty stromy umí parádně.
0: Mezinárodní výstava Země živitelka v těchto chvílích začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na šestidenním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny jsou nachystané novinky také na předvadišti.
2: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jeho české beef show se také poprvé uskuteční tři samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
0: V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nespůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali týmy vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Sport. Český tenis bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny 7-6, 6-4 a po utkání Sára Bejlek říkala.
3: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně. Jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
0: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siňakové, Američankou Madison Keysovou. Počasí. Třebíči nebo Novém Rychnově je teď 19 stupňů, v Havlíčkově Brodě 21. Dnešek bude nejdříve oblačný až polojasný a ojediněle sprchne. Odpoledne už čekáme zataženo, déšť a bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. Během večera začnou srážky ustávat. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebíčsku se stala nehoda na hlavním tahu číslo 38 mezi Želetavou a obcí Horky. Osobní auto se tam střetlo s nákladním, jezdí se pouze levým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A krátce po 9. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji vám pohodové letní dopoledne. Čas, který nás čeká za pár minut, je vyhrazen pravidelně dobrotám Dáši Kubíkové. Nejinak tomu bude i dnes a ta dnešní dobrota, kterou si dáme, bude z lososa, kterého si upečeme v troubě. Tak si na to počkejte.
4: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A také Lucí Vondráčkovou. Tohle je písnička s názvem Vítr, tak ať se vám líbí. Mějte s námi příjemný a pohodový.

0: Čerstvou zeleninu, které máme teď v létě dostatek, můžeme zkombinovat s lososem a dostaneme tak zdravé a tak dobré jídlo, že každý, kdo ho ochutná, bude chtít recept a my ho pro vás máme. Přesněji řečeno Dáša Kubíková a pořad Dobroty na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: S rybou je to jednoduché. Když nemá moc kostí, stačí osolit, položit na pánev s máslem a za chvíli je hotovo. Kdybychom ale občas chtěli trochu rafinovanější chuť, přidáme i nějaké další koření a také čerstvou zeleninu. Pořídíme si asi půlkilový filet z lososa, který nás nebude trápit kostmi, a ten si nakrájíme na proužky. V malé misce si smícháme sladkou papriku, sušený česnek, sušený tymián a sůl. Přimeleme černý pepř z mlýnku a přidáme lžíci až 2 olivového oleje. Všechno promícháme a směsí natřeme plátky ryby. Položíme je na malý plech. Troubu si hodně rozpálíme až na 220 stupňů. Když je rozehřátá, vložíme plech dovnitř a počkáme asi 1/4 hodiny, až bude povrch lososa křupat. Mezitím si nachystáme opravdu velkou mísu na salát a do ní nakrájíme všechno, co máme rádi. Rajčátka, zelený salát, ledový nebo římský, rukolu, bazalku a na kostičky nakrájíme oblíbený sýr, raději méně výrazný, ať nepřebije chuť lososa. Salát pak doplníme zálivkou z olivového oleje, lžičky pesta, lžíce majonézy a trochy citronové šťávy. Než salát přelijeme, nachystáme si bílé pečivo, které lépe chutná, když si je nakrájíme na kousky a ponoříme do rozpuštěného másla s trochou prolisovaného česneku. Na chvíli je můžeme přidat do trouby k rybě nebo rychle opéct na pánvi a nakonec už jen vše zkompletujeme. Kostky pečiva přidáme do salátu a nahoru naklademe proužky ryby. Je to doslova luxusní a přitom velmi zdravé jídlo. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: A pokud chcete potěšit vaše děti tuto neděli, tak můžete vyrazit do Jihlavy na Robinson den od 13 do 19 hodin na travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě. Čekají skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště, bojovka, oceny, velké modely země, měsíce, hvězdné oblohy a mnoho dalšího. Samozřejmě nebude chybět hudba, jídlo a dobrá zábava. Za každého počasí od 13 do 19 hodin Robinson den před Robinsonem v Jihlavě, vstupné zdarma. No a my za chvíli vyrážíme do Bystřice nad Pernštejnem. Před centrem Eden přibyla jedna novinka. Obrovská chobotnice. Regionální stopař Adela Zachová se tam vypravila a vše nám dopodrobna popíše. Už za pár minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do Bystřice nad Pernštejnem zamířil regionální stopař Adela Zachová. Před centrem Eden je teď nainstalovaná velká chobotnice. Jak vypadá a proč je vlastně právě na tomto místě, to nám teď kolegyně prozradí v našem vysílání. Adelo, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já teď stojím před sochou chobotnice a musím říct, že na první pohled rozhodně nejde o žádnou drobnou dekoraci. Chobotnice má mohutné tělo vážící 1300 kg a je vyřezaná z dubového dřeva v nadživotní velikosti. A když se na ní koukám zblízka, tak je opravdu vidět, že socha je propracovaná i do těch nejmenších detailů. Chobotnice se krásně usmívá, na hlavě má dokonce čepici s červenou bambulí a samozřejmě má i chapadla, těch má celkem 6 směřujících vzhůru a ty drží jednotlivé cedulky. Na těch chapadlech uvidíte také kruhové přísavky, kterých je dohromady na celé soše 166. A myslím si, že tenhle rozcestník určitě ocení a i potěší jak dospělé, tak děti.
1: A socha v podobě rozcestníku tak trošku na tomto místě asi není náhodou. Proč je právě tam?
2: Určitě ne. Je to tedy unikátní rozcestník a jak už jsem na začátku zmínila, tak chobotnice drží v chapadlech různé cedulky. Na nich jsou právě názvy míst, kam se můžete vydat. Například k rybníkům Labuška, do parku miniatur nebo třeba do pohádkové aleje.
1: A kdo tuto sochu vytvořil?
2: Autorem je řezbář, vystupující pod uměleckým jménem Vinca von Samocin. Ten vyřezává ze dřeva pomocí motorových pil nejrůznější věci, jako přívěsky, hračky, menší sošky. No a před 15 dny, tedy 5. srpna, přibyl ještě rozcestník, který má podobu chobotnice.
1: Říká Adela Zachová, se kterou jsme se vypravili do centra Eden do Bystřice nad Pernštejnem, kde mají jeden unikátní rozcestník. Díky za informace, pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Léto v Bystřickém centru Eden. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Dalibora Jandu teď vystřídá pořad Bejvávalo. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina se od Miroslava Marka dozvíme, jak se kdysi dávno předpovídalo počasí.
1: Bejvávalo.
2: O tom, jak se za starých časů podle srpnového počasí a povětrnosti předpovídalo, jak bude v příštích dnech a jaká letos bude zima. Bejvávala na to spousta lidových rčení. Když ze strnisek v srpnu vítr často vane, brzký podzim to přivane. Rosa po ránu měla být pro změnu předzvěstí dnů příjemně teplých. Srpnové silné rani rosy ohlašují pěkné časy, říkávalo se mezi sousedy. Ve staročeském pranostikáři je třeba psáno i to, že lecos o zimním počasí se dá vyvěštit podle množství hub. Dočteme se tady například i toto pravidlo. Moc hub srpnových znamená moc vánic sněhových. Jiné moudro zas zvěstuje, že je-li konec srpna deštivý, bude únor blátivý. A jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný, tedy pořádný. No a tuhá zima má být i tehdy, když srpnové dny jsou ryze letní, teplé. V podání našich pradědů tahle vypozorovaná zkušenost zní následovně. Když srpen hřeje, ledový vítr v zimě pak dlouho věje. To věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři, takže na tom asi něco bude. No a zítra o tom, jak nebejvalo jednoduché se vyučiti sklářem.
1: Bejvávalo.

0: Pojďme se teď krátce po půl desáté společně podívat na to, co nás čeká a nemine ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se v minutě pro zdraví budeme zaobírat slunečními brýlemi. Ve 9:45 se přihlásí pravidelné zámecké léto. Po 10. hodině se vypravíme do Havlíčkova Brodu. Hela Dvořáková má dnes dvouhodinovku z hosty, protože vyrazila na letní žurnalistickou školu a my odsud budeme od 10 do 12 živě vysílat. No a po 12. hodině se na vás budu opět těšit já s písničkami pro Vysočinu. Mějte s námi příjemný a pohodový den.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pro zdraví.
1: Na to si mám dávat pozor, když si pořizuji brýle proti slunci. Stačí ty stržnice?
2: Asi jako každý se snažím ušetřit peníze. Normálně nepotřebuji značkové oblečení nebo jiné zboží. Ale u brýlí to není o značce, ale o kvalitě. Aby brýle skutečně chránily, musí mít UV filtr 400, nepropustit záření nižší vlnové délky než 400 nanometrů. A u těch fouličních prodejců, i když to tam mají napsané, tak tomu nedůvěřuji. Tady chci mít jistotu, že vyberu ty, které fakt chrání. Sluneční záření je pro většinu z nás velmi příjemné, ale zároveň může škodit, způsobovat šedý zákal, zakalení čočky nebo makulární degeneraci, kdy citlivá oční sítnice ztrácí svoje schopnosti.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Okraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažte, máte-li chuť si užít na zámku Třešť. Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. No, jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Naschledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je, telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo.

0: Dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek. V 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Humpolečtí zastupitelé se mimořádně sejdou kvůli novému územnímu plánu. Rybník Nadýmač u Horních Dubenek po opravách kvůli suchu nenatekl. V Kyjevě a okolí zemřelo po dopadu ruských střel 13 lidí, starosta na zítřek vyhlásil den smutku. Dnes bude pod mrakem, odpoledne sprchne a zabouří, teploty až 30 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. První kolo veřejného projednávání nového územního plánu města v Humpolci skončilo. Sešlo se velké množství připomínek a námitek. Radnice by jich do finální podoby dokumentu měla zapracovat zhruba 650. Starosta z uskupení Humpolec Go Petr Machek proto svolal na příští středu mimořádné jednání zastupitelstva.
2: Já předkládám zastupitelstvu vlastně dvě možnosti, jak dál vlastně s tím nakládat. První, ta možnost je ta klasická, kdy se prostě ten územní plán bude zkrátka upravovat, dokud nebude, dejme tomu, společensky přijatelný, aby ho zastupitelstvo mohlo schválit. A ta druhá cesta je, kdy zastupitelstvo může zrušit pořizování nového územního plánu s tím, že by platil ten současný, který by se jenom vlastně změnil.
0: Rybník Nadýmač v Horních Dubenkách na Jihlavsku zůstal po rekonstrukci skoro bez vody. Kvůli dlouhému suchu totiž vyschnul jediný přítok, který do něj přivádí vodu z lesů kolem Javořice. Místní lidé tak přišli o celou letošní koupací sezónu.
3: Nechoď do hloubky!
4: Pan Jiří přijel s manželkou, dcerou a s vnukem na kole k Nadýmači. Chlapec teď běhá po dně rybníka.
3: Tady jsme se koupávali, takže je to moc škoda.
4: Nadýmač má jediný přítok, sejdu dolů, tak vlastně ten nátok, je tady teďka vlhká půda, ale ono v noci pršelo, ale jinak voda nikde vlastně...
5: 30-40 cm tady teče.
4: 30-40 cm tady běžně teče. Místní typují, že rybník by se mohl naplnit do jara, kdy do něj nateče tající sníh. František Jirků, Český rozhlas.
0: 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo, stejně jako loni, vinařství Volařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z Česka a Slovenska. Odborníci vždy hodnotí kolekci alespoň 3 různých druhů vín a soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících. Celkem se do akce přihlásilo 70 vinařství. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítřek den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 13 lidí. Více než 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale také obytných budov, dětské nemocnice nebo školy.
1: Sport.
0: Plzeňští fotbalisté večer nastoupí v Bělehradu k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti Crvené zvězdě. Na stadionu Rajka Mitiče se začne hrát ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hiský si uvědomuje sílu srbského celku.
6: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
0: Další dva české kluby odehrají úvodní utkání závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Hradec Králové se ve 20:30 představí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec nastoupí o čtvrt hodiny později v Glasgow proti Rangers.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem je teď 21 stupňů, v Humpolci nebo Hubenově 23. Dnešek bude nejdříve oblačný až polojasný a ojediněle sprchne. Odpoledne už čekáme zataženo, déšť a bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. Během večera začnou srážky ustávat. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Počínaje dneškem musí řidiči v Lukách nad Jihlavou počítat s uzavírkou náměstí 9. května. Důvodem je konání Bartolomějské pouti. Jezdí se po vyznačených objížďkách Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme krátce po 10. hodině a prázdniny nejsou jen o koupání, cestování nebo odpočinku. V Havlíčkově Brodě se už tradičně scházejí mladí lidé z celé republiky, kteří chtějí lépe porozumět světu médií, novinařiny a veřejného dění. Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského jim nabízí jedinečnou příležitost setkat se s předními novináři, moderátory, editory, marketéry i odborníky z dalších oborů. A právě letní žurnalistická škola, to je to místo, odkud pro vás dnes dobré dopoledne. Dne vysíláme živě. Nacházíme se přímo v Havlíčkobrodském klubu Oko a důkaz, že tu s námi jsou i studenti, je tady. To byl důkaz, že opravdu vysíláme živě. Se mnou u mikrofonu absolvent letní žurnalistické školy, který teď je vlastně tvoří člena i toho organizačního týmu, zároveň student politologie a žurnalistiky. Jiří Sedláček je tady se mnou. Jiří, krásné dopoledne vám přeji.
8: Dobrý den.
7: My si společně už za pár minut budeme povídat. Vy ale rozhodně nepřijdete o příběh z Vysočiny, který pro vás samozřejmě máme, a v něm se dozvíte, jak vypadá práce zvoníka v Panské Lhotě. Už za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Zvonice bývaly v obcích velmi důležitým zařízením. Nejenže zvonění lidem na polích nahrazovalo hodiny a vyzývalo je k modlitbě, ale oznamovalo také úmrtí nebo požáry. V Panské Lhotě na Jihlavsku také jedna zvonička stojí a dokonce se stala kulturní památkou.
2: Hned u místního rybníka stojí krásná kaplička. V tom malinkém prostůrku na mě čeká paní Ludmila Pisková a také pán, který tady pořád ručně zvoní. Jmenuje se František Jurka.
3: Zvon byl odlit v roce 1846 a na základě toho se domníváme, že byla i ukončena stavba té kapličky.
2: To je pořád ten stejný zvon?
3: Ne, v době druhé světové války byl zrekvírovaný a občané Panské Lhoty nechali po válce udělat zvon. A na tom zvoně je nápis.
2: Nahoru se nedostaneme, tady by se už schody nevešly.
3: To určitě ne.
2: Máme to napsané na papírku.
3: 9. května 1945 je to na počest osvobození a je tam napsaný autor toho zvonu, je to Rudolf Manoušek a spol. A byla to firma, která sídlila v Brně.
2: V tom 19. století při jaké příležitosti se tady v Panské Lhotě zvonilo?
3: Ráno, v poledne, večer, říkalo se tomu klekání. Když slyšeli zvon, tak poklekli a modlili se a většinou to byla modlitba Anděl Páně.
2: Při jaké příležitosti se zvoní teď?
4: Pouze po úmrtí občana Panské Lhoty.
2: Já vím, že se zvonívalo různě, chudému jinak, bohatému jinak. Jak to bylo?
3: Když to byl chudej občan, tak to byl tón zvonu, šuptám s ním. A když to byl teda bohatý, tak se zvonilo, zemřel bohatý, nechal nám dukáty.
4: To je těžký takhle zazvonit, protože já, jak zvoním třeba jenom dvakrát, třikrát, když umřou místní lidi, tak vypadnete z toho.
2: No to nejsou noty.
4: No a taky je mezi tím takový nechtění jako cinknutí a není to takový zvonění, jak zvonili ty naši zvoníci, protože ty trénovali každý den. A ještě se teda zvonilo, když byl pohřeb z baráku, tak při výjití z rakví z baráku se zvonil po celou dobu až do kostela.
2: To už se tady tak nezvoní.
4: Když třeba měl rozloučení v Brtnici, byl pochovaný tady na hřbitově, když přijížděl do vsi, tak jsem pustil ne tenhle zvonek, ale máme zvony na kostele.
2: Tam je to na elektřinu.
4: Tam je to na elektriku. Tady se musí tahat.
2: To není lano, ale kožený pás? No. To se nepřetrhne.
4: To je opráť.
2: Opráť.
4: Je z koní.
2: Kdo vás učil zvonit?
4: Nikdo.
5: Ještě řekni tu historku, jak jsi k tomu přišel.
4: Když poslední zvoník zemřel, tak jsme řekli sousedovi, a kdo teda jako chodí do kostela, kdo by měl o to zájem. No a teďky každý zkoušel zvonit.
2: A od vás to znělo nejlíp.
4: Já jsem to asi odnes.
2: Tak vezměte za tu opráť.
4: A to musí srdíčko bouchnout i na druhou stranu. Slyšíte to druhý cinknutí a furt to udržovat, protože jak jednou opomenete, už nechytnete ten rytmus a je to tak, jak když se zvoní na požár, hoří.
2: Na to už máte sirénu.
5: V dnešní době máme sirénu.
2: Z Panské Lhoty Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když se řekne letní žurnalistická škola, většina lidí si představí týden plný novinařiny, workshopu, rozhovoru i setkávání. U Jiřího Sedláčka je ale zajímavé, že jeho příběh letní žurnalistickou školou nekončí posledním dnem školy. Poslechněte si jeho příběh už za pár minut.

0: Eli Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a to je dobře, protože dnes pro vás vysíláme živě z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Slibovala jsem, že vám přiblížíme příběh i Jiřího Sedláčka, který byl kdysi studentem letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Později byl součástí jejího fungování, stal se vlastně členem toho profesního týmu, má zkušenosti z redakce Seznamu zprávy. Možná hned na úvod, Jirko, vzpomenete si ještě na ty začátky na letní žurnalistické škole, co vás vůbec přivedlo k tomuhle tématu, k žurnalistice?
2: Tak to bylo vlastně v období covidu, kdy jsem byl na střední škole, tak mě začala zajímat poměrně dost politika, vlastně spojená s tehdejší vlastně dezinformační scénou a tohleto veřejné dění celkově. A moje sestra už dřív navštěvovala letní žurnalistickou školu, byla tady několikrát ve skupině Fotka. A tak jsem si řekl, že to taky zkusím, protože v létě nebylo moc co dělat, takže si tam dám nějakou akci, která bude mít nějaký řád, protože mi trochu chyběl ten řád z té školy. A tak jsem zkusil letní žurnalistickou školu, byl jsem tady poprvé, jsem byl ve skupině Rozhlas a začalo mi to strašně moc bavit a vlastně jsem si řekl, že tomu bych se chtěl věnovat třeba vedle té politiky a byl to taky, myslím si, jeden z určitých důvodů, proč jsem si potom podal přihlášku na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, tedy na politologii a žurnalistiku, následně jsem se dostal a potom už to tak nějak šlo.
1: To znamená, že vy máte zkušenosti i z řady praxí, když to tak řeknu, třeba z redakce Seznam zprávy. Dneska, co je největší rozdíl mezi tím, jak si vůbec člověk představuje tu práci novináře jako student a tím, jaká ta práce skutečně je? Změnily se nějak ty vaše vize, představy, kdy jste se potom dostal do té reality?
2: Je tam určitý rozdíl v nějakém jako rychlosti, protože nás vlastně na škole vždycky, teď nechci nějak hanit naši úžasnou fakultu, ale nás vždycky na škole učili, že to je prostě rychle se jede, ale třeba Seznam zprávy, ono se to asi odvíjí od každého média, ale Seznam zprávy dělají takzvané jako pomalé zpravodajství, což znamená to, že si můžu jeden den jako ozdrojovat ty věci a druhý den to sepisu. A v tom byl možná ten rozdíl, že jsem byl takový, se tam přišel strašně, musím dělat něco rychle, což teda samozřejmě ten stále se tam jako musí vydat několik článků za týden, ale tam vlastně byl to setkání s tou realitou, že se jede spíš na tu kvalitu, než na tu kvantitu, jestli.
1: Je podle vás dnes pro začínajícího novináře důležitější umět dobře psát, umět hledat ty informace, nebo umět pracovat především s lidmi?
2: Já si myslím, že nejdůležitější je tak čtvrtá možnost asi, a to je nebát se zeptat, protože, což teda je i ta spolupráce s těmi lidmi a prostě být schopen jako fungovat nějakým způsobem ve společnosti, protože to psaní se potom tak nějak jako už dá dopilovat, ale pokud se člověk jako nedokáže prosadit, nedokáže se jako pokud se třeba bojí se zeptat na nějakou otázku, tak potom v té žurnalistice si myslím, že moc daleko nedojde.
1: V tom případě, jak vystoupit z toho strachu, aby se člověk nebál zeptat, protože mám pocit, že člověk nemusí být ani zásadně novinářem, ale že všeobecně si lidé bojí ptát.
2: Tak asi se snažit to nějak konfrontovat, posouvat hranice dál. No, musí se to prostě zkusit. Jinak to asi říct nedokážu.
1: Ta zkušenost je nepřenositelná.
2: Není, no. Tam jako...
1: Jiří Sedláček, můj host, zůstávejte s námi, za pár minut otevřeme další téma, třeba související se začínajícím novinářem a umělou inteligencí.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Před 6 lety byl Jiří Sedláček studentem letní žurnalistické školy. Po letech se sem ale rád a často vrací, co by pomocník organizačního týmu. My se teď dostáváme k další otázce. Dokáže AI podle vás mladému novináři něco usnadnit a možná i zároveň ho o něco takzvaně obrat nebo nikoli?
2: Já si myslím, že určitě. Když se na to podívám třeba z pohledu nás jako v redakci, kdy jsem teď na praxích, tedy v Seznam zprávách, tak... Tam jako to byla jako jedna z mých prvních otázek, jak se pracuje vlastně s AI v té redakci a používá se, vím, že třeba kolegové a já ji používám na nějaké jako rešerše, třeba když jako, nebo no na rešerše, na dohledávání nějakých jako lehce zdrojů. Samozřejmě člověk to musí pořád ověřovat, protože
1: být ve střehu.
2: Umělá inteligence má tendenci halucinovat a vymýšlet si všechny možné hlouposti a nesprávnosti. A tak určitě na to si myslím, že to může pomoct. Zároveň si ale myslím, že pokud se člověk jako dlouho dívá na ty AI vygenerované texty, tak má jako tendenci přebírat tu rétoriku nebo tu dikci, prostě tu rychlost toho textu a podobně, a že mu to může svým způsobem eliminovat tu jeho vlastní uvažování a tím textem. Vím, že jsem se o tom bavil s pár spolužáky u nás na fakultě, že kluci mají trochu problém jako vytvářet titulky, mají problém začít psát ten text, protože si prostě jim to vždycky to, že jo, nějakým prostě na nějaký úkol třeba použili AIko a teď mají problém jako se zamyslet a začít psát ten text. Vím, že třeba to mají i lidi, co dělají teď jako bakalářské práce, že chytit, že nedokážou chytit tu slinu, tak poprosí AI, aby prostě vygenerovalo něco. Oni to opíšou, ale už nejsou schopni na to navázat. A tak si myslím, že to je takové jako riziko, že nás to může otupit a může nám to sebrat nějakou tu naši vlastní kreativní nič.
1: Takže se ztrácí schopnost vlastně hledat příběhy.
2: A podle mě příběhy se pořád jako dokáží najít.
1: Příběhy a dokážeme je pak zpracovat
2: ale
1: sami?
2: Ale to zpracovávání je potom také náročnější, protože člověk si řekne, tak si usnadním práci jednou, prostě nechce se mi tady znovu pročítat ten dlouhý text, najdi mi v tom třeba 3 citace a pak to udělá zase a zase a zase a potom prostě už se mu nechce číst ten text vůbec a jenom hodí text do té umělé inteligence. Neříkám, že to tak dělám já nebo novináři nebo lidé, které znám, ale že prostě potom už jako potom mi přijde, že to není ani novinář, protože prostě tu práci za něj něco udělá, on to jenom upraví a je to takové, jako ztrácí to podle mě tu hodnotu.
1: Když se vrátíme těch 6 let zpátky, kdy jste to byl studentem a porovnáme a porovnáváme vlastně teď v roce 2026, jak moc se z vašeho pohledu proměnila třeba ta generace současných studentů na letní žurnalistické škole? Jsou v něčem jiný, jsou v něčem dravější, línější?
2: Tak nevím třeba, jak to mají s tou AI, ale já si osobně myslím, že tam vidím určitý změnu v tom, že i v tom, jaké je momentálně nastavení společnosti, že máme určité věci, se začínají být některé pilíře naší demokracie, našeho politického systému, se zdají být takové jako lehce ohrožené, takže mají tendenci se za to postavit a jako jsou taky trochu dravější a i když třeba mají, nevím, problém nebo se bojí volat nebo mají nějaké takové jako problémy, tak přijedou na tu letní žurnalistickou školu a jsou tady proto, aby si to zkusili a už to je taky jako nějaký důkaz toho, že jsou trochu jako akčnější a snaží se bojovat s tím, snaží se změnit to, jakoby, jak působí.
1: Ještě poslední závěrečná otázka na vás, Jirko. Vy jste se tak hluboce nadechl, podíval se na strop a říkáte si, na co se mě asi zeptá, ale bude to úplně jednoduché. Proč by podle vás měli mladí studenti, kteří uvažují o tom, že by se chtěli do budoucna pohybovat ve světě médií, navštívit a absolvovat letní žurnalistickou školu?
2: Tak za mě asi z toho důvodu, že to není vyloženě že o tom přístupu, protože tady je na to taky jako máme na to týden, zatímco na vysoké škole na to je celé 3 měsíce. A je to taková zajímavá směsice způsobu učení, že jsou tady, máme tady skvělé lektory, kteří jsou z praxe a kteří jsou schopni jako jednak naučit, ale zároveň i pomáhat a je tady nějaká taková jako příjemná, přátelská atmosféra, já jsem sám jsem se xkrát vrátil jako student, dvakrát i do stejné skupinky, tak si myslím, že určitě, protože ono je to tady takový jako specifický, já asi nedokážu přesně to momentálně vyjádřit, ale Lžiše je taková jako bublinka, vždycky se tady vytvoří strašně super přátelství a vlastně i na základě toho se tady ty lidi naučí spoustu věcí a myslím si, že to stojí za to tady zkusit.
1: My jsme moc rádi, že jsme se mohli stát na pár minut součástí té bublinky. Jiří Sedláček byl mým hostem, díky moc za to, že jste byl prvním hostem našeho dnešního vysílání. Za pár minut se vrátíme možná zpátky 22 let, protože už 22 let probíhá letní žurnalistická škola v Havlíčkově Brodě, tak zůstávejte s námi.

0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Taková kostka droždí nemusí skončit jen v těstě na buchtu. Víc nám o tom řekne Jarka Vykoupilová v dalším díle Babských rad.
1: Babské rady.
2: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1 důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3 podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Dnes pro vás vysíláme živě z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Právě letní žurnalistická škola má za sebou už 22 ročníků. To už není jen letní kurz, ale projekt, který prošel rukama několika generací mladých lidí a zároveň se musel i neustále přizpůsobovat tomu, jak se mění i svět médií. Monika Brotánková je mým dalším hostem. V současné době ředitelka Centra Vysočina OPS a ředitelka letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Co je důležité, Monika zná letní žurnalistickou školu i z pohledu studentky, následně pak organizátorky, vlastně byla u jejich počátku. Pojďme se vrátit tedy na začátek. Je ta škola stejná jako před nějakými 22 lety? Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského a hezké dopoledne přeji.
2: Krásné dopoledne. V základu ano. Řekla bych, protože je tady pořád tým lidí, který je nadšený, který to dělá ve svém volném čase, má spoustu kontaktů v mediálním celospolečenském prostředí a vlastně se pak jenom na těch základech staví, vyvíjí trendy, přizpůsobujeme se studentům současnosti, určitě se dotkneme i dneska umělé inteligence, takže pak už se nám mění jenom ten obsah, ale ty základy kamenné a pevné, na kterých to stojí, tak ty jsou 22 let, bych řekla, stejné a funkční.
1: Co se za těch 22 let tedy změnilo asi nejvíc?
2: Mění se obsah. Mění se určitě obsah, mění se besedy. Každý rok se snažíme být aktuální, probírat aktuální témata, která hýbou společností, která lidé zajímají. A pak už je to zase jenom o té praxi v těch skupinách, protože ty studenti mají to dopoledne nabité tou praxí. Zkouší si ty reportáže televizní, rozhlasové, zkouší psát články, kontaktovat respondenty. To všechno je vlastně pořád stejné. Řekla bych, že i ty řemeslo, ten základ je stejný, ale mění se samozřejmě ty trendy, jak se to píše, jak se to zpracovává. Typicky u televize ta technologie se posouvá jako velkými mílovými kroky, takže pak už jde jenom o ty nástroje, ale ten základ toho novinářského řemesla zůstává.
1: V tom případě vstupuje i do letní žurnalistické školy nějakým způsobem umělá inteligence?
2: Určitě, zase se bavíme asi o tom obsahu, o zpracování, pak se nám to asi promítá i v tématech besed, kde se toho jako dotýkáme, protože nejde asi jenom o zpracování jako článků, rešerší a tak dále. Možná i se dotkneme toho, jak to v praxi používají novináři, jak se možná vyvíjí i ta etika nebo ten přístup k tomu, jak s takovým nástrojem pracovat, ale zase je to spíš jenom takový nástroj k tomu, jak to dneska využívat, jak k tomu přistupovat a možná i v besedách nějaká změna celospolečenská, kterou ta technologie a ty možnosti, které dneska umělá inteligence má, ať už jsou to přínosy nebo třeba i hrozby.
1: V tom případě nemáte nikdy obavu, že když studentům ukážete právě těch příliš mnoho různých technologických nástrojů, které mohou využívat, tak třeba mohou pak následně zapomenout na ten úplný základ toho umět se ptát, ověřovat anebo možná i samostatně přemýšlet?
2: Je to riziko, určitě, ale spíš bych řekla z dlouhodobého pohledu, protože my na ty základy dbáme. Většinou jsou to studenti, kteří mají malé zkušenosti nebo téměř žádné, vytváří nějaký školní časopis, něčeho se dotkli, ale my dáváme velký důraz napříč těmi skupinami na ty základy, které potřebují a oni právě v tom týdnu, ten je krátký, hodně nadupaný programem, jsou pak studenti hodně unavení, dokonce říkají, že třeba jeden týden jim dá to, co 3 semestry na žurnalistice. Teď pedagogové prominou, ale ten základ je pro nás jako velmi důležitý. Pak dávají nástavbu a tím pádem si můžou ulehčovat práci, ale my ten týden stavíme právě na těch základech, které jim musíme vštípit.
1: Říká host našeho vysílání, a to přímo ředitelka letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, Monika Brotánková. Hned po písnice pokračujeme v dopoledním rozhovoru.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Letos už 22. ročník letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, který je v plném proudu. Jsme v půlce, možná už za půlkou toho všeho, co studenty ještě čeká, co je před nimi. Mým hostem u mikrofonu je ředitelka letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského Monika Brotánková. Když se podíváme na absolventy, kteří už školou prošli, je někdo, u koho si říkáte, tohle byl přesně ten člověk, kterému ta letní žurnalistická škola jako změnila tu profesní cestu?
2: Já si nemyslím, že to je o změně profesní cesty. Je to možná nastartování, je to nějaké antré. Je to i o tom, a to říkáme jako velmi často, že si to tady studenti vyzkouší a třeba si řeknou, to není cesta pro mě, prostě tohle jako dělat nechci. Ale mají ten vhled, podívají se, co to obnáší a takhle to vyhodnotí. A pak je to i o tom, že víte, jak to mediální prostředí funguje. Takže jako čtenář zpráv, přijímač televizní, zpráv rozhlasových, víte, co to obnáší, jak to funguje a už jste, řekněme, tím poučeným příjemcem, takže i to je důležité. A co se týká těch jmen, jenom příklad, a teď bych nechtěla, myslím, že máme jako desítky už absolventů, kteří nám působí v marketingovo-komunikačních postech, v Českém rozhlasu, v České televizi. Napadá mě teď jeden úplně aktuální příklad, máme tu lektorku televizní skupinky, je to redaktorka regionální České televize ve Středočeském kraji. Před 14 lety tady byla jako paní učitelka profesí, která se přijela podívat a rozhodla se, že změní profesi. Hned potom vlastně nastoupila jako krajánek regionální redaktor v České televizi. Je tam dodnes a letos lektorka České televize také vlastně působí v České televizi a má na starosti skupinku. Anna Martincová je na mateřské, takže nám převzala štafetu a přijela vypomoc. A Bára Měkotová vede studenty televizní skupiny. Takže to jsou takové příklady, ale lovila bych v paměti. Těch studentů je desítky, co nám v médiích celé republiky, nejenom veřejnoprávních médiích působí.
1: Co je vůbec nejtěžší na organizaci letní žurnalistické školy? Jsou to peníze, lidé, čas, nebo to samotné schánění hostů? Nebo něco úplně jiného?
2: Vy jste vyjmenovala asi všechno, co je poměrně náročné, protože to děláme ve volném čase. Takže ta administrativa zatěžuje, ta se musí udělat. Samozřejmě finance jsou důležité, takže administrování dotací, udržet ty vztahy, eventuálně oslovovat regionální firmy, které jsou ochotné a chtějí podpořit takto zajímavý projekt. A pak samozřejmě ty kontakty. Není to o mně, je to o skvělém profesionálním týmu, který každý ten člen má za sebou dráhu profesní, působí v nějakém médiu, má obrovské zkušenosti a co je důležité, má obrovské kontakty. Takže to se pak daří zvát taková jména, která poslední roky na škole máme, která táhnou a co mě moc těší, poslední roky se daří naplnit tady sál klubu Oko a přijde si ty přednášky a ty osobnosti, které pozveme poslechnout i veřejnost.
1: Pojďme možná přiblížit, jaké osobnosti nás ještě do konce 22. ročníku letní žurnalistické školy čekají.
2: Tak máme čtvrtek, jestli se nepletu, protože ten týden je tak náročný,
1: že
2: je to tak. Takže dnes máme odpoledne plné workshopů, to je taková ještě pracovní část pro studenty. Vyzkouší si praxi, vybírají mezi tématy jako moderování, datová žurnalistika. Tak ve středu jsme tu měli Kateřinu Mahdalovou, nezávislou datovou novinářku. Tuto tak nadchlo, že tady zůstala v průběhu týdne a ještě nám udělá právě ten odpolední workshop. Takže to je takový skvělý příklad. Ve čtvrtek, což je teda dnes, máme večerní přednášku Infiltrace sítě, mezinárodní spolupráce, trendy současné investigativní žurnalistiky. Tam přijela pozvání Kristina Ciroková ze Seznam zpráv, Barbora Loudová z

0: moderuje. Jinak letos byla jména jako Josef Pazderka, Jindřich Šídlo, Petr Dvořák, takže těch jmen je celá řada, určitě jsem na někoho zapomněla, lovím Ondřej Soukup z Českého rozhlasu, z ohledně té datové novinařiny Jakub Cibulka z Českého rozhlasu. Měli jsme sport, protože to zajímá spoustu lidí, takže přijel Michal Dusík z ČT Sport, Jan Povýšil, také komentátor České televize a reprezentant České republiky v paraplavání. Takže těch jmen je spousty a každý rok jsou tady lidé, kteří nás podporují, kteří se vrací, jako třeba Filip Rožánek, novinář a mediální analytik, a my si toho moc vážíme, že je to pro ně srdeční záležitost, že se vrací.
1: My jsme se tak hezky rozpovídali, můžu si vás tady nechat i po 11. hodině, protože já mám na vás ještě jednu zásadní otázku. Podle čeho v dnešní době mladý student pozná, že se opravdu jedná o kvalitní kurz, o kvalitní letní školu, která mě může někam posunout, protože co si budeme povídat, na sociálních sítích je jich velká spousta. Tak zůstávejte s námi, po 11. vám povíme, podle čeho vybírat tu správnou.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj pokračuje ve vyplácení náborových příspěvků za lékařské i nelékařské pozice. Na třech vodních plochách na Vysočině dál platí zákazy koupání. Mezinárodní výstava Země živitelka začala v Českých Budějovicích. Odpoledne se zatáhne, objeví se přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Nábor lékařů i nelékařského personálu do nemocnic na Vysočině bude kraj dál podporovat finančně. Rozhodli o tom radní. Novoměstské nemocnici vyplatí náborový příspěvek za dvě nelékařské pozice. Biomedicínský inženýr a radiologický asistent dostanou každý 150 tisíc korun.
2: Kraj schválil náborový příspěvek v hodnotě 90 tisíc korun také nemocnici Třebíč, a to za nelékařský. Pelhřimovské nemocnici poskytne 600 tisíc za ortopedického lékaře. Od začátku roku kraj Vysočina eviduje více než 140 žádostí nemocnic o náborový příspěvek. K proplácení dochází postupně po ukončení zkušební doby jednotlivých zaměstnanců. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Zákaz koupání ve třech vodních plochách na Vysočině dnes prodloužili krajští hygienici. Jde o rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku a vodní nádrže Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku. Na Trnávce zákaz platí pro obě pláže, tedy Petračku i Městskou v Červené Řečici. Důvodem je přetrvávající špatná kvalita vody.
3: Podle výsledků rozboru, které provedla krajská hygienická stanice, má zhoršenou jakost vody také domanínský rybník na Žďársku a nevhodná ke koupání je nadále i Břevnická nádrž na Havlíčkobrodsku. Hlavní příčinou snížené kvality vody jsou přemnožené sinice, kterým svědčí teplé počasí. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Platy pracovníků v sociálních službách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z hnutí ANO. Dodal ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Juchelka potvrdil, že další schůzky se Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. 52. ročník agrosalonu Země živitelka dnes začal v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Výstavní premiéry vyjmenoval obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
4: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny. Sport.
0: Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6-6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Maria Bousková v osmifinále vypadly, mezi muži dohrál Jakub Menšík. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen bude dál jezdit za stáj Red Bull. Nizozemský jezdec s týmem prodloužil smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl 28letému Verstappenovi skončit za 2 roky.
1: Počasí.
0: V Černovicích je právě 23 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Libici nad Doubravou 25. Odpoledne se na Vysočině zatáhne, dostaví se déšť a bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. Během večera začnou srážky ustávat. Teploměr bude ukazovat 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku na hlavní silnici číslo 38 je omezení provozu mezi obcemi Rozňák a Radostín. Probíhá tam údržba a opravy svodidel. Vozovka je zúžená na jeden pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme krátce po 11. hodině, zůstáváte ve Společnosti Dobrého dopoledne. Dnes pro vás vysíláme živě už z 22. ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. I při plném nasazení se mnou u mikrofonu zůstává ředitelka letní žurnalistické školy a zároveň také ředitelka Centra Vysočina Monika Brotánková, která ještě před pár minutami řešila řadu organizačních věcí, ale všechno to zvládla. Jsme rádi za to, že jste tady s námi, dáme si písničku a hned potom pokračujeme. Důkaz, že jste tady, hezké dopoledne.
6: Jsem tady, krásné dopoledne vám všem.
5: Je tady s námi, neuteče, nebojte se.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: host Heli Dvořákové.
1: Posloucháte živé vysílání z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Mým hostem u mikrofonu je i nadále ředitelka letní žurnalistické školy Monika Brotánková a my se dostáváme teď k těm slibovaným kurzům, protože těch kurzů, které nás naučí dělat správně novinářskou práci, být skvělým speakerem a další, je velká spousta. Jak se v tomhle všem udržet na tom topu, když to tak řeknu, a co poradit studentům, kteří vybírají, který kurz si vybrat? Podle čeho se vůbec v dnešní době rozhodovat? Co je to stěžení?
2: Stěžení jsou určitě recenze a zkušenosti těch, kteří těmi kurzy prošli. To je důležitá věc. Takže ptát se, osobní doporučení, funguje to i u nás na škole. A co je důležité, je asi potřeba si najít čas a zjistit si informace o tom, kdo školí, kdo ty zkušenosti předává. To znamená vědět, jak dlouho se v profesi pohybuje, jaké má zkušenosti, že to není tak, že jako půl roku už to dělám, ale mám co předat a tak vás tady jako proškolím, jak být skvělý markeťák a speaker. Takže to jsou důležité věci a pak fakt to být o tom, nejsem teoretik, ale jsem praktik a tu práci opravdu dělám. Tak jak kolegové se nám posouvají, tak my se posouváme ve skupinách, ale vždycky je důležité, aby ten, kdo vede rozhlas, opravdu v tom rozhlase působil, aby ten, kdo učí děti, a teď pardon, děti, účastníky a studenty, jak stříhat a jak pracovat třeba v té televizi a udělat tu rozhlasovou televizní reportáž, tak aby ty zkušenosti, ať už České televize nebo kdekoliv jinde, měl. A to je samozřejmě strašně důležité, protože předává ty zkušenosti z té praxe a ideálně z praxe, která je delší než půl roku.
1: Mm-hmm. Jak se daří vám propagovat nebo prezentovat letní žurnalistickou školu v souvislosti s tím, že těch kurzů je velká spousta? Snažíte se dostat úplně všude, abyste se dostali k té cílové vaší skupině, k těm studentům?
2: Snažíme, neřekla bych asi úplně dostat všude. Je potřeba přemýšlet nad tím, jaká je ta cílová skupina, jak ty studenty oslovit. To je pro nás důležité. Vyvíjíme se. Vzhledem k tomu, že děláme ty věci ve svém volném čase, tak je to čím dál náročnější, protože, jak říkáte, ta konkurence je obrovská. Všude na vás vybíhají tady ten kurz a tam ten kurz a tady navštivte a tady budete skvělí. Takže už ano, jako ten zaplněný prostor, který tady je, je to čím dál náročnější, ale funguje ta kvalita, funguje osobní doporučení a pak funguje pohybovat se tam, kde ty studenti se pohybují s námi. Příklad, mně se trošku stírají ty roky, ale myslím, tuším, 2 roky zpátky jsme tu měli mladé novinářky bez přetvářky, děvčata, která nastoupila do redakcí a na Instagramu nejenom, že informovala, dávala nějak zprávy, ale zároveň informovala o tom zákulisí, jak to v té redakci funguje, s čím se potýkají, jak pracují a přesně to byl ten kanál, který sledovali naši potenciální studenti. Takže když jsme je pozvali, přijali naše pozvání a přijali popovídat, jak to funguje, že byli před 2-3 roky stejní studenti a teď už jako pracují v těch redakcích, tak se nám kupili přihlášky, protože to byl přesně ten zásah, tam byli ty naši studenti.
1: Já moc děkuju, že jste si našla čas, přijala jste pozvání a byla jste hostem našeho živého vysílání přímo z 22. ročníku letní žurnalistické školy. Tolik ředitelka Centra Vysočina a ředitelka letní žurnalistické školy Monika Brotánková. Díky moc a naslyšenou.
2: Děkujeme, že jste přijali, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zůstavíte s námi i nadále, protože my se už za pár minut zaměříme na ty, pro jenž je letní žurnalistická škola určená. Podíváme se do zákulisí přímo s jedním ze studentů, a to Jakubem Ďurišem.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Dnes jsme za vámi vyrazili do Havlíčkova Brodu na 22. ročník letní žurnalistické školy. Vysíláme pro vás živě přímo z klubu Oko. No a teď se zaměříme na letní žurnalistickou školu z perspektivy studenta. Očima těch, kteří absolvují, částečně už ji mají za sebou. Já jsem moc ráda, že mým dalším hostem je účastník 22. ročníku letní žurnalistické školy, a to Jakub Ďuriš. Hezké dopoledne vám přeji.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Jakube, hned na úvod, co vás přivedlo na Vysočinu a čím vás tak jako okouzlila letní žurnalistická škola, že jste si podal přihlášku a jste tady dneska?
2: No, z toho technického hlediska ma sem priviedol partnerstvo vašich krajov s naším krajom, Nitranským krajom zo Slovenska, a z toho zaujímavého hlediska, tak zaujímam sa o verejné dianie, je to perfektná skúsenosť sa stretnúť s niektorými ľuďmi prednášajúcimi a tak ďalej, no. A ďalej potom budem konkrétnejší.
1: Dobře, výborně, těšíme se na tu konkrétnost. Když se řekne letní žurnalistická škola, měl jste určitě nějaké představy, jak by to tady mohlo probíhat, tak jak moc se ty představy lišily od té reality?
2: Liší se to tím, že je to lepší, ako si člověk myslí, keď se mi děje. Je to oveľa zaujímavejšie a není to také technokratické.
1: Co vás překvapilo nejvíc?
2: Ta obrovská odbornost těch lektorov a tých prednášajúcich, lebo som človek, ktorý nemá rád počúvať stále to isté dookola a proste stále opakované floskuly, a toto sú naozaj ľudia z praxe, na ktorých cítiť, že sú inteligentní a že poznajú ten svoj odbor.
1: Je pro vás zajímavější právě to poslouchat ty profesionály, ty profíky, odborníky, a nebo si to zkoušet i sám v praxi?
2: No, momentálne tu pre mňa je zaujímavé to počúvať určite.
1: To znamená, co vás teď baví nejvíc? Jenom ta posluchačská část nebo i ta práce v terénu?
2: Já jsem v skupině tiskový mluvčí, tam prácu v teréně nemáme, tam se učíme skôr, aké musí ovládat vlastnosti, aké skilly musí ovládat a tak dále. A vlastně budeme mezi sebou točit také simulované rozhovory, mezi jeden se bude jakože vydávat za tiskového mluvčí a druhý za novinára. A no, zabudol jsem trochu otázku.
1: To vůbec nevadí. Já se vrátím k tomu, o čem jste teď vy mluvil. Čím vás oslovil právě ten post toho tiskového novináře? Či vás to tak jako zaujalo?
2: Pre mě osobně to má nejbližší k politike jako takej, takže to má na tom zaujalo, a chcel jsem zjistit, jaké jsou tam, aký je tam ten príbeh, že čo všetko musia vedieť, čo musia ovládať.
1: Hele, vy, když jste začal hovořit o té politice, vy jste si tak jako hezky promnul tu bradu, opět se zamyslel, takže tahle sféra by vás jednou lákala.
2: Ano, ano. Je to možné.
1: Jaký vrcholný politik?
2: No tak to hádám mě, no.
1: Dobře, tedy pojďme se vrátit k tomu tématu, o kterém si povídáme, letní žurnalistická škola. Vy jste v generaci, která hodně konzumuje obrovské množství obsahu na sociálních sítích. Když se dneska podíváte na tu klasickou žurnalistiku, nepřipadá vám vlastně nikdy až příliš jako pomala?
2: Podle mě jde skoro tu formu, jako to podáváte, že keď to dáte na ty sociální sítě, a sú to tí správni ľudia, ktorí to tam vedia povedať a dajú to do krátkeho, časovo krátkeho videa, tak sa to dá podať. Ľudia, stále vás to musí zaujímať, samozrejme, nemôže to byť pre človeka, ktorý sa o to nezaujíma, ale no. Viete, zaujímuť aj takých ľudí, samozrejme.
1: Dobře, tak sa zeptám inak. Co je podľa vás dôležitejší? Je to výstižný titulek, lákavé video, nebo osobnosť samotného autora, nebo téma? Co je to stěžení?
2: Pre mladých ľudí? Lákavé video, jednoznačne.
1: Lákavé video?
2: Všeobecne jednoznačne. Akože všeobecne pre mladú generáciu jednoznačne lákavé video. Už ani tie titulky nefungujú úplne tak silno, jak fungovali niekedy.
1: V tom případě, co je něco vůbec, chtěla jsem říct, co vám chybí, ale je něco, co vám na letní žurnalistické škole třeba chybí? Vy jste zatím hrozně hezky hovořil o těch superlativech, ale vždycky pojďme si říct i ten prostor na to zlepšení. Pozorujete něco, co byste jako třeba, kdybyste se rozhodli, že příští rok přijedete, chtěla by se zlepšilo?
2: Za mě je to tu úžasné, až na to, že člověk už začne být počase unavený, ale to je možno skoro dôkaz toho, že to tu žije a že stále sa niečo deje, no.
1: Dáme si písničku, hned potom se vrátíme k dopolednímu rozhovoru. Mým hostem je účastník, student letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, Jakub Ďuriš.

0: host Heli Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočená, mým hostem u mikrofonu je i nadále student letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, Jakub Ďuriš. My už jsme se dozvěděli od Jakuba, co se mu na letní žurnalistické škole líbí, taky to, že by ho do budoucna lákala politika. Proto v současné době na letní žurnalistické škole se věnuje práci tiskového mluvčího, mohli to tak nazvat, navštěvuje právě tyhle workshopy, tyhle semináře, ale jak moc z vašeho pohledu ještě současná média, jako je televize a rozhlas, ovlivňují tu vaši generaci?
2: No, ovlivňují minimálně tu část, která stále má záujem o objektivné informace, overené objektivné informace. Já doufám, že není malá, no.
1: Když by byl nějaký workshop, který byste vy mohl v rámci příštího roku navrhnout tady na letní žurnalistické škole, je něco, co by podle vás jako dávalo smysl a bylo by super, kdyby tady bylo?
2: Já si myslím, že keďže těch skupin je 5, že to je dost obsáhlé, ale no možno něco s kameramanstvom, ale tak.
1: Dokáže podle vás letní žurnalistická škola člověka přesvědčit k tomu, že se jednou stane novinářem, tiskovým mluvčím, fotografem nebo i jinou profesí, které vlastně zmiňované workshopy, které tady probíhají, nabízí?
2: Já si myslím, že jednoznačně dokáže, ale jsou skupiny, pro které vám to dá taky reality check, že zjistíte, že je to o něčem jinom, jako je to z pohledu veřejnosti. No.
1: Co si z letní žurnalistické školy chcete kromě těch zkušeností odvíst?
2: No určitě kontakty, nové přátelství a zkušenosti, informace.
1: A už to teď máte tak jako nastaveno, že jste to zkusil a chcete se vrátit?
2: Určitě, určitě.
1: Jaký máte další workshop, který máte vybraný? Čeho byste se chtěl účastnit v dalších
2: myslím,
1: letech?
2: Myslím, že tisk.
1: Tisk. Takže vy tak jako hezky postupně tiskový mluvčí, potom žurnalista, si vyzkoušíte všechny ty role, abyste jednou mohl být tím vrcholným politikem?
2: Ano, ano.
1: Já moc děkuji za to, že jste byl naším hostem, že jste přijal pozvání a ať se vám i nadále na letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě líbí, ať se vám plní vaše sny, které máte. Díky moc. Mým dalším hostem u mikrofonu byl student letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, Jakub Ďuriš. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji velmi pěkně.

0: Adély Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes pro vás živě vysíláme z 22. ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského a v tuhle chvíli se zaměříme na to, co v dnešní době vlastně rozhoduje o tom, jaké téma se dostane do velkého média a jak vypadá novinářina z pohledu člověka, který už není jen reportérem, ale zároveň pomáhá určovat směr celé redakce. Jsem moc ráda, že mým dalším hostem je zástupce šéfredaktora E15, a to Jan Novotný. Honzo, přeji vám krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne a díky za pozvání.
1: Vrhneme se hned na tu novinářskou práci, na post zástupce šéfredaktora. Když vám po ránu do redakce přijde 10 různých témat, podle čeho poznáte, které z nich stojí za to zpracovat a věnovat se?
2: Tak byl by to určitě krásný den a je to určitě ten jeden z těch lepších dnů, kdy dorazí 10 skvělých témat. Teď v létě spíše tomu tak není, ale pokud se tomu tak stane, tak samozřejmě tím nejdůležitějším parametrem pro nás je, protože jsme ekonomické a biznisové médium, tak tím nejdůležitějším parametrem je, jestli se to dotýká toho našeho core obsahu, toho našeho hlavního obsahu. A samozřejmě stále důležité je, nakolik je ta zpráva aktuální, nakolik se vztahuje k aktuálnímu dění. Protože dělat nadčasové věci je sice moc hezké, ale ten dopad na ty čtenáře a na to dění je třeba, aby to mělo prostě okamžitý.
1: Co podle vás dnes odlišuje tu skutečnou žurnalistiku od té produkce obsahu?
2: Produkce obsahu se možná odehrává hodně na sociálních sítích, dejme tomu, nebo na různých platformách. Vidíme tam samozřejmě velké podbízení té technologii a těm algoritmům a tomu, co lidé chtějí. Skutečná žurnalistická práce se mnohem více dotýká toho, co je skutečně v tom veřejném prostoru v té chvíli důležité.
1: Má podle vás ještě ta klasická redakce nějakou výhodu oproti jednotlivcům, kteří v dnešní době mají telefon, mají účet na Instagramu a mohou okamžitě vysílat pro 10 000 lidí?
2: Nepochybně. Ta přítomnost toho kolektivu a větší aspoň trošku redakce. My máme v E15 zhruba 30 až 40 lidí, to znamená, jsme taková, dejme tomu, středně velká nebo spíš i menší redakce, ale dostačuje to. Tento kolektiv je stále velmi důležitý pro ty novináře, protože ta novinářská práce pořád je nějakým způsobem kolektivní dílo. A ten brainstorming nad těmi tématy a někdo vždycky přijde s nějakou novou myšlenkou, to je strašně důležité. A já znám opravdu několik lidí, kteří třeba odešli z tradičních médií, z klasické redakce, začali to dělat na sebe a počase sami říkají, že jim ten kolektiv chybí a že vlastně kvůli tomu ta jejich práce není tak dobrá.
1: Sociální sítě dneska často rozhodují o tom, co lidé vůbec vidí. Mění ty algoritmy tu práci redakcí, že pod Prahově jako víte, co by zajímalo, tak se tomu raději pověnujete, i když to není zas tak...
2: No určitě, samozřejmě veškerý svět komerčních médií je dneska v obrovském područí technologií a algoritmů. To je prostě věc, kterou těžko změníme a může jí změnit jedině nějaká legislativa na celoevropské úrovni, případně pokud by ty technologičtí hráči byli třeba ochotni se nějak podělit s médií, které hrajou samozřejmě v té společnosti nezastupitelnou roli i o ty výnosy nějakým způsobem nebo o přístup právě k tomu, jakým způsobem oni vybírají ty zprávy, protože jsou to právě dneska spíš ti technologičtí hráči jako Google, kteří určují, co si vlastně většina lidí přečte, ne tolik E15.
1: My si dáme písničku, hned potom se vrátíme k dopolednímu rozhovoru s Janem Novotným. Zůstavíte s námi i nadále.

0: Český rozhlas Vysočina jede za vámi.
1: Dneska pro vás vysíláme živě z Havlíčkova Brodu z 22. ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Mým hostem u mikrofonu je i nadále zástupce šéfredaktora E15, Jan Novotný. My se dostáváme k dalším otázkám. Kde je ta hranice mezi tou honbou za těmi čísly, za těmi kliknutími a tím, co je opravdu z vašeho novinářského pohledu důležité říct a sdělit těm čtenářům?
2: Ono, my se tím zabýváme skoro každý den tady tím, protože samozřejmě jsme nuceni mít, vykazovat nějaká čísla, mít nějakou čtenost. Pokud nebudeme čteni, tak ani ta velká témata, za která my považujeme prostě to, co je důležité pro veřejnost, tak nebudou mít své čtenáře. Takže my samozřejmě potřebujeme mít nějaké zázemí. A takže do určité míry, stejně jako všechny ostatní komerční média, ty takzvané kliky samozřejmě honíme. Na tom se asi nic nezmění. Ale důležité je ve chvíli, kdy přijde téma, které se třeba zdá na zpracování složité, že bude trvat dlouho, že se mu bude muset ten člověk opravdu třeba celý týden i možná déle věnovat. A ty kliky nám budou chybět, třeba z jeho strany. Tak je důležité v té chvíli udělat toto rozhodnutí a říct si, že to opravdu stojí za to, že to je opravdu téma důležité. A že nakonec vlastně my na tom můžeme i vydělat, protože to téma budeme mít jako jediný a budeme ho moci dál rozvíjet, budeme v tom tématu napřed před ostatními. Takže toto rozhodnutí si myslím, že dělám, pokud můžu, docela často a vyplácí se nám.
1: Do novinářské praxe, řekla bych, v současné době vstupuje možná i čím dál víc umělá inteligence. Dokáže podle vás v budoucnu převzít část i té běžné novinářské práce?
2: Já si myslím, že už se to teď v téhleté chvíli děje, že umělá inteligence už přebírá určitou část práce novinářů, stejně jako v jiných profesích. Myslím si, že do budoucna bude ten rozdíl v tom, zda ten člověk umí pracovat samostatně, umí si nacházet ta témata. Není to pouze zpracovatel toho denního dění, což samozřejmě dneska spoustu novinářů stále dělá a v těch velkých médiích typu právě Česká televize například nebo Český rozhlas je to potřeba. Tam prostě tato velká média skutečně zpracovávají jako obrovské množství informací a spoustu lidí se samozřejmě podílí na tom běžném dění. Ale právě tady do této části si myslím, že bude mnohem více vstupovat umělá inteligence.
1: To znamená, jak se podle vás v průběhu nějakých dalších 5-10 let bude proměňovat samotná práce těch novinářů?
2: Bude se proměňovat směrem k tomu, že originální zprávy a vlastní témata budou mnohem hodnotnější než pouze sledování toho dění, co dělají všichni ostatní. Uh-huh. Takže ten důraz určitě na tu vlastní tvorbu.
1: Co vzkázat studentům, nejenom letní žurnalistické školy, ale těm, kteří nás třeba teď někde u babičky, u dědy v rádiu poslouchají, říkají si, hele, to by mě asi bavilo. Co vlastně musí mít ten mladý začínající novinář, který by třeba u vás v redakci chtěl pracovat a působit?
2: Určitě odvahu, protože není jednoduché se pustit v dnešní době do této práce. Já vnímám, že těch možností, jak se v tom veřejném prostoru prezentovat, jak vlastně dělat tu práci taky, ale nějakým jiným způsobem, třeba právě na těch sítích, tak je v dnešní době spousta. Už to není tak, že ten člověk, pokud chce informovat ostatní a sledovat to dění, to musel nutně dělat v redakci, takže určitě je chválím za to, že mají tu odvahu i do toho tradičního média třeba jít. Já dělám stáže pro mladé novináře už poměrně dlouho, několik let posledních a vnímám tam, že ti úspěšní skutečně si uvědomují, že i v tom tradičním médiu je ten rozdíl, že my se musíme snažit přistupovat k těm věcem co nejvíce objektivně. Vnímám, že někteří lidé, kteří tam přicházejí, tak mají určitý svůj nějaký myšlenkový rámec, mají témata, která považují za důležitější než jiná, zkrátka v tom svém třeba nastavení názorovém a tak dále, ale tady si myslím, že skutečně je třeba přemýšlet o těch čtenářích spíš než o sobě. To znamená, je to možná těžké, ale je třeba se podívat na to, jestli to skutečně zajímá i ty čtenáře, anebo jenom mě. Mm-hmm. To je ta otázka, kterou bych si kladl, kdybych vymýšlel právě ta témata, která chci po všech uchazečích o stáž u nás.
1: V tom případě má vůbec v dnešní době šanci člověk dostat se do světa médií, když nemá kontakty a není na sociálních sítích?
2: Rozhodně. My zveřejňujeme každý rok inzeráty. Kdokoliv se na mě může obrátit během roku, děje se to. My jsme otevření všem, takže jako myslím si, že nejsme úplně jediní, ale není to tak úplně obvyklé. Myslím si, že je to stále těžké se někam dostat, to vnímám, ale pokud ten člověk má touhu, já sám, když jsem začínal, tak jsem prostě obcházel sám redakce, nekoukal jsem na inzeráty, otevřel jsem dveře a zeptal jsem se, jestli prostě někoho nepotřebujou. A to je stále i v dnešní době s pokročilými technologiemi po 20 letech stále ta nejlepší cesta asi.
1: Řekněte mi, čím je podle vás přínosem pro začínající novináře, studenty, účast na letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského? Moje poslední otázka.
2: Já vnímám tady, kromě toho všeho, co je obsahem letní žurnalistické školy, tak vnímám jako úžasné, že se můžou setkat s profesionály vlastně face to face, můžou si s nimi promluvit i načerpat právě ty kontakty, které v té novinařině jsou prostě klíčové a všechny tyhle ty věci, které, kde máte možnost se setkat s profesionálními novináři a i v tom týmu se bavit o tom, jak ta profese se proměňuje, tak vás posouvají dál a blíž k tomu, abyste se jednou těmi novináři stali.
1: Já moc děkuju za to, že jste si našel čas a byl jste naším hostem ku příležitosti živého vysílání z 22. ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Tolik zástupce šéfredaktora E15 Jan Novotný.
2: Díky za pozvání. Díky.
1: Milí posluchači, zůstávejte s námi samozřejmě i nadále. Připomínám, že i dnes po 12. hodině se na vás budeme těšit, tedy kolega Joža Kolář v písničkách pro Vysočinu, a v tuhle chvíli už se loučíme i my v rámci živého vysílání z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského. Hezký zbytek čtvrtečního dne vám přeje Hela Dvořáková.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 19...

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 12 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Na Vysočinu znovu přijel prezident Petr Pavel. Pro komunální volby v Jihlavě úřad zaregistroval všech 10 podaných kandidátek. Oblohu nad Telčí zaplní horkovzdušné balóny. Čekáme oblačný den s výjimečnou přehánkou nebo bouřkou. Teploty na prahu 30. Zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den. Na oficiální návštěvu Nového Města na Moravě přijel prezident Petr Pavel. Je to jeho druhý pobyt na Vysočině za posledních 5 dní a celkově třetí zastávka v regionu v tomto roce. Je u toho náš reportér Daniel Zach.
6: Připomenu, že na konci minulého týdne prezident Petr Pavel byl při ukončení festivalu folkové prázdniny v Telči. Tentokrát si ale vybral dvě společnosti. Jedna pracuje s, řekněme, infrastrukturou nebo zařízeními pro datové přenosy a druhá je výrobce lyží a chtěl vyzdvihnout zajímavé fungující firmy tady z regionu, třeba i s celostátním přesahem. Celostátní přesah měla i jeho návštěva při tiskovém briefingu. Například mluvil na téma 2% slibovaných ministrem Zunou na obranu. Podle prezidenta Petra Pavla bychom měli už aspirovat. Navíc dnes ještě odpoledne pokračuje prezident Petr Pavel tady na Vysočině, konkrétně v Malči na Havlíčkobrodsku na setkání s představiteli asociace majitelů hradu a zámku. Z Nového Města na Moravě Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Všechny kandidátky pro komunální volby do jihlavského zastupitelstva jsou platné. Registrační úřad zaregistroval všech 10 subjektů, které je podali. Žádná kandidátní listina nebyla odmítnuta a žádný kandidát z nich nebyl vyškrtnutý.
7: V krajské Jihlavě budou kandidovat všechny strany a hnutí, které teď zasedají v zastupitelstvu. Nově se o mandáty budou ucházet motoristé sobě a hnutí Naše Česko, které sestavilo kandidátku s uskupením Jihlava srdcem, které v Jihlavě usilovalo o hlasy voličů i před 4 lety a zůstalo těsně pod hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva. František Jirků, Český rozhlas.
4: Desítky horkovzdušných balónů budou od zítřejšího rána k vidění v Telči a okolí. Startuje tam 30. ročník tradiční vzduchoplavecké akce Balóny nad Telčí. Posádky plánují od pátku do neděle pravidelné ranní a podvečerní hromadné lety. Přesné časy a místa startu budou piloti volit podle aktuálního počasí ve směru větru. Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 13 lidí a přes 40 dalších utrpělo zranění. Na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár, stále zasahují hasiči. Na zítra Kyjev vyhlásil den smutku. Město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
8: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Sport.
4: Fotbalisté Jablonce rozehrají na trávníku Rangers play-off o konferenční ligu. Úvodní zápas závěrečného čtvrtého předkola začne ve 20:45 českého času. Útočník Severočechů Jan Chramosta říká, že skotský klub je favoritem.
9: Jedeme tam pro outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když jsme třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
4: Zápasy play-off evropských pohárů dnes čekají také fotbalisty Plzně a Hradce. Viktoria nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě. Hradec Králové nastoupí o půl hodiny později ve čtvrtém předkole konferenční ligy v Aténách proti Panathinaikosu.
5: Počasí.
4: V Jihlavě a Vatíně je 26 stupňů, v Černovicích 24. Dnes očekáváme polojasnou až oblačnou a jen výjimečně přehánku nebo i bouřku. Později odpoledne a večer mohou být přehánky a bouřky o něco četnější. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dávejte pozor, mezi Ždírcem nad Doubravou a Jitkovem, právě před Jitkovem stojí nákladní auto s poruchou a stojí zatáčce na horizontu a pluje se tam možný kyvadlově, tak tam dávejte pozor.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A jelikož je po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Právě teď začínají čtvrteční písničky pro Vysočinu a já vám od mikrofonu přeji dobrou chuť k obědu, skvělý poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
5: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
11: Telegram s adresou Svět.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A protože je telefonní linka obsazena, znamená to, že můžeme splnit první přání. Hezký den.
2: Hezký den, tady Petr z Jihlavy. A vybral jsem písničku i Az Replay a bude to pro vás do studia a pro všechny moderátory Českého rozhlasu, hlavně pro vašeho kolegu, který se mnou bydlí na sídlišti, Robina Šalamona.
1: Výborně, tak Robina zdravím a písničku posílám.
2: A také i do Brna to bude do rozhlasu pro Jarku Vykoupilovou, která má dobrý babský rady, a Zdeňka Junáka, který moderuje taky pořád tam na Brně.
1: Výborně, tak všechny zdravíme, písničku posíláme. Díky za telefonát, hezký den a naslyšenou.
2: Ahoj.
3: Čau.

0: písničky pro Vysočinu.
1: A i do dnešních písniček můžete buď telefonovat na číslo 22 155 49 99, po případě vyplnit formulář písniček pro Vysočinu na adrese vysočina.rozhlas.cz naše webové stránky, nebo napsat SMSku píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků, to všechno bez diakritiky, pošlete na číslo 90 011 04. Zpráva jedna jediná stojí rovné 4 koruny a já čtu. Prosím, abyste zahráli Slávce Davidové k narozeninám píseň Stříbrný měsíc. Přeju jí hlavně zdraví a mám jí ráda. Babi Vlasta, dík. Tak já také děkuji a Zdeňka Krásného s tou neméně krásnou písničkou posílám.

Dobrý den, dnes 28. slaví krásné 75. narozeniny pravidelný dopisovatel a vyhledávač písniček pro starší a pokročilé pan Jarek Střeště. Jarku, já bych tě za všechny rodiny Kučerovců chtěla, možná z rodiny Kučerovců by mělo být, chtěla popřát hlavně hodně zdraví, elánu a ať ti to pořád dobře myslí, mluví a hlavně cvičí a pořád pro nás vyhledáváš ty krásné a někdy už zapomenuté písničky. Léto už pomalu končí, tak bych ti nechala zahrát písničku Děti slunce od Jaromíra Majera. Tuto písničku milovala i tvoje maminka Boženka, tak ji to také posílám na obláček. Vše nej, přeje sestřenice Maruška. My se k přání přidáváme, Jaromíra Majera posíláme.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Zítra ráno zjistíme, jak pokračuje oprava rybníka Kalvárie u základní školy Demlova v Jihlavě a také ochutnáme první letošní burčák z Vysočiny.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Dobrý den, zdravím vás všechny v tomto rádiu i věrné posluchače a prosím zahrát k dnešním narozeninám mé manželce Jirce nějakou písničku od Petra Spáleného. Děkuji a jsem s pozdravem Jarda ze Žďáru nad Sázavou. Tak pane Jardo, věřím, že vaše paní bude potěšena z gratulace od vás i od nás a také od písničky, nebo z písničky, které se jmenuje Dítě štěstěny s Petrem Spáleným.

0: Vrteční písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním, tentokrát je telefonickým. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěli bychom dodatečně popřát k svátku Helence od Zdeňka a našemu předákovi Regoňáku Ludvíkovi. Hodně štěstí a zdraví přeji Suchánkovi. Posíláme písničku Santa Maria a ještě posíláme blahopřání také Jarkovi Střeště k 75. narozeninám. Rovněž hodně zdraví a štěstí.
0: Výborně, děkuji, přání se předávám a písnička je samozřejmě připravena.
1: Děkuji.
0: Není zač, naslyšenou.

0: polední písničky pro Vysočinu pokračují s Jardou, kterého zdravím do Dačic. Ahoj.
1: Ahoj Joško, já jsem dnes vybral písničku s Karen Krylem, která se jmenuje Morituite Salitas a já ji pošlu osamělý nemocný matem, který nikdo nedá zhrát a posílám ji vám všem do studia tam taky.
0: Uvidíte dobře. Ty. Moc krát děkujeme, přeju krásný den a těším se zase někde na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: 22 155 49 99 telefonní číslo i pro vaše přání.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Další přání je z SMSky, prosím o zahrání písničky 7 žlutých kamínků. Děkuji, Milena. Čestmír Pipek přichází, je se všemi kamínky.
2: Se

0: Ludvík ze Salavic určitě slyšel mnoho gratulací od posluchačů Českého rozhlasu Vysočina a teď je v našem vysílání. Ludvíku, zdravím tě, ahoj.
1: Já tebe taky, jo, zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si jeden takový pěkný vtípek, můžu ho dát?
0: Určitě, určitě.
1: Takhle říká jeden chlap druhýmu, tak ti řeknu, Karle, že milování s kondomem taky není pokaždé vždycky bezpečný. Kamarád ho měl a stejně dostal od jeho manžela přes hůl.
0: No jo, no. Jsou situace, které kondom nezachrání. Tak, Ludvíku...
1: Kdo s čím zachází, věď, jak se říká?
0: Ano, ano.
1: Tak, já bych chtěl právě hrozně moc všem poděkovat za včerejší gratulace. Nebudu to jmenovat, protože vás bylo strašně moc a přátelé, protože jsem si vzpomněl krásnou písničku, která se vůbec nehraje, tak si dáme písničku od Boženy Metkové, jmenuje se Hrušky sládnou. A bude pro všechny, kteří poslouchají ten nádherný pořad. Jo, i pro vás, pro všechny do rádia.
0: No, pro tebe taky samozřejmě. Doufám, že jsi užil včerejší svátek a že je všechno v pořádku.
1: Ano, ano, v rámci možností, jo, tak jo, děkuji.
0: Díky moc, měj se krásně, ahoj.
1: Taky se mějte všichni, nashledanou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Další přání je připraveno, tentokrát z SMSky. Dobrý den, prosím o písničku Pálím tvář od Olympiku pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji, Simona. Tak paní Simono, písnička už je připravena a já věřím, že se všem, kteří teď poslouchají, bude líbit. No a pokud mají nějaký jiný hudební vkus, jiný hudební názor, tak jsem s ním. 22 155 49 99. Telefonní linka do našeho studia. Až do 13. hodiny plníme přání.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A paní Marie teď bude vybírat z našeho bohatého dechovkového, pardon, z našeho bohatého hudebního archivu. Dechovkový bude mít slovo po 18. hodině. Tak, dobrý den, ještě jednou zdravím vás.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady je Marie z Havlíčkobrodska a já bych chtěla zahrát pro dobrou náladu písničku od Michala Tučného, Felina z El Pasa, a přeju pěkný, krásný sluneční den.
1: Dobře, tak ji pouštíme, díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Vy taky, děkuju, naschledanou.

Dobrý den, dnes mám na půlku latiny. Zahrajte prosím tu úplně nejkrásnější melodii ve verzi Vtedy na západě, kterou naspívala Patricia Janečková. Děkuji, Jarek Střeště. Ano, už jsme zaregistrovali, pan Jarku, gratulovali jsme jednou, gratulujeme zas a písničku moc rádi posíláme. Krásný zpěv, krásná vzpomínka na Patricii Janečkovou.

Za 2,5 minuty už tady bude 13. hodina, to znamená, že více písniček pro Vysočinu, písniček na přání už dnes nestihneme. Ale zase zítra mezi 12. a 13. budeme společně plnit vaše hudební přání. Jože Kolář děkuje za milou společnost, přeji příjemné a pohodové čtvrteční odpoledne, no a zítra v poledne se na vás opět budu těšit.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: O 20 miliard korun přijde letos podle prezidenta České agrární komory Jana Doležala české zemědělství. Na třech vodních plochách v kraji dál platí zákaz koupání. Kraj Vysočina pokračuje ve vyplácení náborových příspěvků za lékařské i nelékařské pozice. Čekáme oblačný den s výjimečnou přeháňkou nebo bouřkou. Teploty na prahu 30. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě. Pokračuje prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
5: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosu letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
4: Zákaz koupání ve třech vodních plochách na Vysočině dnes prodloužili krajští hygienici. Jde o rybník Kachlička na Havlíčku Brodsku a vodní nádrže Trnávka a Sedlice na Pelřimovsku. Na Trnávce zákaz platí pro obě pláže, tedy Petračku i Městskou v Červené Řečici. Důvodem je přetrvávající špatná voda kvality.
6: Podle výsledků rozboru, které provedla krajská hygienická stanice, má zhoršenou jakost vody také domanínský rybník na Žďársku a nevhodná ke koupání je nadále i břevnická nádrž na Havlíčko-Brodsku. Hlavní příčinou snížené kvality vody jsou přemnožené sinice, kterým svědčí teplé počasí. Julie Kavková, Český rozhlas.
4: Nábor lékařů i nelékařského personálu do nemocnic na Vysočině bude kraj dál podporovat finančně. Rozhodli o tom radní. Novoměstské nemocnici vyplatí náborový příspěvek za dvě nelékařské pozice. Biomedicínský inženýr a radiologický asistent dostanou každý 150 tisíc korun.
7: Kraj schválil náborový příspěvek v hodnotě 90 tisíc korun také nemocnici Třebíč, a to za nelékařský. Pelhřimovské nemocnici poskytne 600 tisíc za ortopedického lékaře. Od začátku roku kraj Vysočina eviduje více než 140 žádostí nemocnic o náborový příspěvek. K proplácení dochází postupně po ukončení zkušební doby jednotlivých zaměstnanců. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
4: Duel dvou velkých rivalů nabídne dnešní program přípravy hokejistů na novou sezónu. Horácká Slavia Třebíč se od 18 hodin představí na ledě druholigového Znojma. Dukla Jihlava míří na led extraligové Olomouce. Zápas tam začne rovněž v 18 hodin.
3: Počasí.
4: V Havlíčkově Brodě a Dukovanech je 28 stupňů, v Černovicích 25. Dnes očekáváme polojasno až oblačno a jen výjimečně přeháňku nebo i bouřku. Později odpoledne a večer mohou být přeháňky a bouřky o něco četnější. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dávejte pozor, pokud jedete od Ždírce nad Doubravou na Českou Bělou. Před Jitkovem tam v zatáčce v nepřehledném úseku stojí porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, měli jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. To je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu. A s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou. A vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený, a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme. Tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, nešťastným baletem.
1: No, protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc. Ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině. Jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti. No tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky. No a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedný emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což tak hledáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásný natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten kout znáš. Není to tělo mít,

0: vámi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého vy jste třeba přijímala, řekněme, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: Abyste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, jo, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak se skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěřkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobnej a ten nějak nás vzal tak jako, musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný, ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to
0: jmenuje. Já to mám před očima.
1: Ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: To je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž. Ty.
0: Já si to neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos pojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Já, domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory

0: vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obrmajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit více než 2% HDP. Pro komunální volby v Jihlavě úřad zaregistroval všech 10 podaných kandidátek. Oblohu nad Telčí zaplní horkovzdušné balóny. V noci a zítra bude obloha spíše zatažená a přidají se místní nárazové srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Dvě procenta HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Uvedl to dnes při návštěvě Nového Města na Moravě. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
2: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
1: Všechny kandidátky pro komunální volby do jihlavského zastupitelstva jsou platné. Registrační úřad zaregistroval všech 10 subjektů, které je podali. Žádná kandidátní listina nebyla odmítnuta a žádný kandidát z nich nebyl vyškrtnutý.
3: V krajské Jihlavě budou kandidovat všechny strany a hnutí, které teď zasedají v zastupitelstvu. Nově se o mandáty budou ucházet motoristé sobě a hnutí Naše Česko, které sestavilo kandidátku s uskupením Jihlava srdcem, které v Jihlavě usilovalo o hlasy voličů i před 4 lety a zůstalo těsně pod hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva. František Jirků, Český rozhlas.
1: Desítky horkovzdušných balónů budou od zítřejšího rána k vidění v Telči a okolí. Startuje tam 30. ročník tradiční vzduchoplavecké akce Balóny nad Telčí. Posádky plánují od pátku do neděle pravidelné ranní a podvečerní hromadné lety. Přesné časy a místa startů budou piloti volit podle aktuálního počasí a směru větru. 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
4: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo prací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
1: Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě a v play-off Evropské ligy. A Hradec Králové čeká od 20:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o čtvrt hodiny později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy.
0: Počasí.
1: V Plzeňově mají 27 stupňů, v Telči a náměšti nad Oslavou 28. V noci bude spíše zataženo a přidají se místní přehánky nebo i bouřky. Zítra bude převažovat oblačnost a srážky už budou méně pravděpodobné. K večeru pak ale přijde déšť. Teplotní maxima se budou držet mezi 23 až 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Jaroměřicí nad Rokytnou a Moravskými Budějovicemi u odbočky na Blatnici se střetlo auto s motorkou. Nehodu nákladního vozu pak máme nahlášenou mezi Havlíčkovým Brodem a Rozňákem. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, máme krátce po 14. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Řemeslo má zlaté dno a to platí samozřejmě i o klempířích. Jejich umění a materiály, se kterými dnes pracují, můžete vidět v Humpolci. A rovnou si práci i vyzkoušet, my vás pozveme za chvíli.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Havlíčkově Brodě se bude konat řemeslně rodinný festival s ukázkami klempířské práce. A pokud byste se rádi o tomto řemesle něco dozvěděli, podívali se na něj, tak nám o tomto festivalu více řekne jeho organizátor pan Jiří Hradil, kterého vítám i v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: O jaký festival se vůbec jedná a jaké ukázky klempířské práce mohou posluchači vidět?
1: Festival se jmenuje Blachotrapezny klempíře. A je to vlastně rodinný festival zaměřený hlavně na řemeslo klempířské, pokrývačské a vlastně na všechny práce, které jsou spojené se střechou.
0: Posluchači, kteří by měli zájem si vyzkoušet práci klempíře, budou mít i nějakou takovou příležitost?
1: V letošním roce ve spolupráci s cechem klempířů a pokrývačů České republiky, speciálně z kraje Vysočina, pořádáme řemeslný workshop pro širokou veřejnost, kde si můžou vyzkoušet práci s plechem a celkově s různými materiály se střešní tematikou.
0: Kdy se ten festival bude konat?
1: Festival se koná 21. a 22. srpna na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.
0: A na Blachotrapez Dny klempíře 2026 nás do Havlíčkova Brodu pozval pan Jiří Hradil. Já vám děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju moc a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce po čtvrt na tři jste na vlnách Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka. A tak poslouchat ho můžete i v našem vysílání už za několik málo minut.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Zítra ráno zjistíme, jak pokračuje oprava rybníka Kalvárie u základní školy Demlova v Jihlavě a také ochutnáme první letošní burčák z Vysočiny.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, tím staňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy a Karlecovu, Praha Michle, Talhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte je svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.

0: Máme půl třetí a vy jste na vlnách. Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočiny.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Zvonice bývaly v obcích velmi důležitým zařízením. Nejen, že zvonění lidem na polích nahrazovalo hodiny a vyzývalo k modlitbě, ale oznamovalo také úmrtí nebo požáry. V Panské Lhotě na Jihlavsku taky jedna zvonička stojí a dokonce se stala i kulturní památkou.
2: Hned u místního rybníka stojí krásná kaplička. V tom malinkém prostůrku na mě čeká paní Ludmila Pisková a také pán, který tady pořád ručně zvoní. Jmenuje se František Jurka.
3: Zvon byl odlit v roce 1846 a na základě toho se domníváme, že byla i ukončena stavba té kapličky.
2: To je pořád ten stejný zvon?
3: Ne, v době druhé světové války byl zrekvírovaný a občané Panské Lhoty nechali po válce udělat zvon. A na tom zvoně je nápis.
2: Nahoru se nedostaneme, tady by se už schody nevešly.
3: To určitě ne.
2: Máme to napsané na papírku.
3: 9. května 1945 je to na počest osvobození a je tam napsaný autor toho zvonu, je to Rudolf Manoušek a spol a byla to firma, která sídlila v Brně.
2: V tom 19. století při jaké příležitosti se tady v Panské Lhotě zvonilo?
3: Ráno, v poledne, večer, říkalo se tomu klekání. Když slyšeli zvon, tak poklekli a modlili se a většinou to byla modlitba Anděl Páně.
2: Při jaké příležitosti se zvoní teď?
4: Pouze po úmrtí občana Panské Lhoty.
2: Já vím, že se zvoní různě, chudému jinak, bohatému jinak. Jak to bylo?
3: Když to byl chudej občan, tak to byl tón zvonu, šup tam s ním. A když to byl teda bohatý, tak se zvonilo, zemřel bohatý, nechal nám dukáty.
4: To je těžký takhle zazvonit, protože já, jak zvoním třeba jenom dvakrát, třikrát, když umřou místní lidi, tak vypadnete z toho.
2: No to nejsou noty.
4: No a taky je mezi tím takový nechtění jako cinknutí a není to takový zvonění, jak zvonili ty naši zvonící, protože ty trénovali každý den. A ještě se teda zvonilo, když byl pohřeb z baráku, tak při výjití z rakví z baráku se zvonil po celou dobu až do kostela.
2: To už se tady tak nezvoní.
4: Když třeba měl rozloučení v Brtnici, byl pochovaný tady na hřbitově, když přijížděl do vsi, tak jsem pustil ne tenhle zvonek, ale máme zvony na kostele.
2: Tam je to na elektřinu.
4: Tam je to na elektriku. Tady se musí tahat.
2: To není lano, ale kožený pás? No. To se nepřetrhne.
4: To je opráť.
2: To je
4: z koní.
2: Kdo vás učil zvonit?
4: Nikdo.
5: Ještě řekni tu historku, jak jsi k tomu přišel.
4: Když poslední zvoník zemřel, tak jsme řekli sousedovi, a kdo teda jako chodí do kostela, kdo by měl o to zájem. No a teďky každý zkoušel zvonit.
2: A od vás to znělo nejlíp.
4: Já jsem to asi odnes.
2: Tak vezměte za tu opráť.
4: A to musí srdíčko bouchnout i na druhou stranu. Tam slyšíte to druhý cinknutí a furt to udržovat, protože jak jednou opomenete, už nechytnete ten rytmus a je to tak, jak když se zvoní na požár, hoří.
2: Na to už máte sirénu.
5: V dnešní době máme sirénu.
2: Z Panské Lhoty Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Vysočina jsme vám dohráli skupinu Olympic a teď vás pozveme na další hudební událost v našem kraji, konkrétně na jazz na Roštejně. Uskuteční se už tuto sobotu, začátek je ve 14 hodin a těšit se tam můžete na vystoupení následujících umělců. Přijede Jan Smigmator, Libor Šmoldas kvartet, Jana Koupková kvartet, no a další. Pokud byste se chtěli dozvědět další podrobnosti o programu, tak se podívejte na stránky hrad.roštejn.cz a zve vás tam i Český rozhlas Vysočina.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme krátce po 3:15 a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď také zdravíme meteorologa Mojmíra Martana. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Na Vysočině se nám už zatahuje, tak přišly už nějaké bouřky, anebo je teprve očekáváte?
2: Tak první bouřky se už objevují na Pelhřimovsku, jinak od jihozápadu všude v kraji přibývá přeháněk, teploty jsou 26 až 30 stupňů, tam, kde prší, tak je na některých místech i trošku méně.
0: Ten hlavní úder bouřek tedy teprve ještě očekáváte v průběhu odpoledne nebo až noci na zítřek?
2: Ano, měly by být během toho odpoledne a večera, být četnější přeháňky a bouřky. Potom, co se týče noci, tak tam už těch bouřek bude minimálně. Budou se ještě vyskytovat místy přeháňky, ale v průběhu noci bude srážek všeobecně ubývat. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, v těch bouřkách může vítr přechodně zesilovat, ale v noci se ten vítr bude uklidňovat, měl by foukat jen slabý proměnlivý vítr a teploty by měly klesat do rána na 17 až 14 stupňů.
0: Zítřejší den už bude, pokud jde o ty bouřky, klidnější?
2: Tak na Vysočině klidnější nebude, spíše přes den bude menší pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ale převažovat bude velká oblačnost, naopak potom k večeru očekává od jihozápadu další vlnu přeháněk a bouřek, které mohou být i velmi silné, doprovázené nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a také přívalovými srážkami, případně menšími kroupami. Zítřejší odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dobré čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte každý den šanci na aspoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. Se zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Jaké to bude tentokrát, to ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší.

0: známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
1: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
0: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo.

0: ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes navštívil Nové Město na Moravě a Maleč. Navýšit investice do vodohospodářství na minimálně 4 miliardy korun ročně chce ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Hokejisty Třebíče čeká přípravné derby ve Znojmě. Dukla se představí v Olomouci. V noci a zítra bude obloha spíše zatažená a přidají se místní nárazové srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na Vysočinu se dnes vypravil prezident Petr Pavel. Převážná část jeho návštěvy se odehrávala v Novém Městě na Moravě. Seznámil se s fungováním technologické firmy a výrobce lyží.
3: Asi to bereme svým způsobem jako ocenění toho, že tu práci děláme dobře, nebo nejenom my, že, ale celý ten tým tady těch 150 lidí.
4: Těší jednoho ze zakladatelů firmy, která vznikla ještě před sametovou revolucí, Martina Láchu.
5: Inspirativní, pozitivní firmy, které přinášejí dobré výsledky a dobrou praxi.
4: Navrhl prezident Petr Pavel sám pomyslný titulek svojí dnešní návštěvy. Vztahuje se i k novoměstskému výrobci lyží. Odsud pokračoval ještě do Malče na Havlíčkobrodsku na setkání s majiteli hradů a zámků. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to dnes na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestián.
6: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
1: Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Ve španělském městě Ceuta se asi 1200 migrantů přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládních organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Země tento týden připravila celkem 4 dočasná ubytování pro část migrantů, kteří se do tohoto města na africkém pobřeží dostali nelegálně z Maroka. Sport. Duel dvou velkých rivalů nabídne dnešní program přípravy hokejistů na novou sezónu. Horácká Slavia Třebíč se od 18 hodin představí na ledě druholigového Znojma, kde hrála naposledy v únoru 2024. Dukla Jihlava míří na led extraligové Olomouce. Zápas tam začne rovněž v 18 hodin. A čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen bude dál jezdit za stáj Red Bull. Nizozemský jezdec s týmem prodloužil smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl 28-letému Verstappenovi skončit za 2 roky.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou je 29 stupňů, v počátkách 27. V noci bude spíše zataženo a přidají se místy přehánky nebo i bouřky. Zítra bude převažovat oblačnost a srážky už budou méně pravděpodobné. K večeru pak ale přijde déšť. Teplotní maxima se budou držet mezi 23 až 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V jižní části okružní ulice v Humpolci se střetla dvě auta. Místo nehody je ale průjezdné jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Víte, jak vypadá taková skamenělá řeka? Náš regionální stopař Adela Zachová se jela na jednu takovou podívat a našla ji mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem na Havlíčkobrodsku. A my se tam za několik minut vypravíme taky.
8: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: o zdraví.
1: Na to si mám dávat pozor, když si pořizuji brýle proti slunci. Stačí ty stržnice?
2: Asi jako každý se snažím ušetřit peníze. Normálně nepotřebuji značkové oblečení nebo jiné zboží. Ale u brýlí to není o značce, ale o kvalitě. Aby brýle skutečně chránily, musí mít UV filtr 400, nepropustit záření nižší vlnové délky než 400 nanometrů. A u těch pouličních prodejců, i když to tam mají napsané, tak tomu nedůvěřuji. Tady chci mít jistotu, že vyberu ty, které fakt chrání. Sluneční záření je pro většinu z nás velmi příjemné, ale zároveň může škodit, způsobovat šedý zákal, zakalení čočky nebo makulární degeneraci, kdy citlivá oční sítnice ztrácí svoje schopnosti.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Máme čtvrt na čtyři a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už to tak je, že se nám ty prázdniny pomalinku blíží ke svému konci, ale pokud chcete ještě děti potěšit, tak je vemte tuto neděli na Robinson Den do Robinson Parku v Jihlavě. Od 13 hodin tam začíná akce pro děti, kdy bude vstupné na travnatou plochu před Robinsonem v Jihlavě zdarma, kde bude skákací hrad, taky stánky, lezení, autíčka. Bude se tam hrát bojovka, taky se bude soutěžit o nejrůznější ceny. Na místě budou i velké modely země, měsíce a vůbec hvězdné oblohy a mnoho dalšího, jak k jídlu, tak k pití a samozřejmě také muzika. Akce se koná za každého počasí, tak určitě vemte děti a běžte se podívat v neděli od 13 hodin do Robinsonu v Jihlavě.
1: Zítra ráno zjistíme, jak pokračuje oprava rybníka Kalvárie u základní školy Demlova v Jihlavě a také ochutnáme první letošní burčák z Vysočiny.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 15 hodin, 21 minut a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na přírodní zajímavost v našem kraji se jel podívat regionální stopař Adéla Zachová.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na Havlíčkobrodsku mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem se nachází kamenná řeka. Více informací o místu nám teď řekne regionální stopař Adéla Zachová, kterou vítám i v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já teď momentálně stojím před útvarem, kterému se říká skamenělá řeka a na první pohled je hned jasné proč, protože přede mnou je více než 100 metrů dlouhý pás rulových balvanů. Kameny jsou namačkané těsně vedle sebe, mají nejrůznější tvary, velikosti a společně vytvářejí dojem rozbouřeného toku, který se najednou zastavil. Jednotlivé balvany působí jako vlny, které se pomalu valí po svahu a některé vystupují nad okolní terén a jiné jsou částečně zapuštěné i v zemi.
0: Jak tato řeka vůbec vznikla?
2: Je to už opravdu hodně, hodně dávno, protože řeka vznikala během Třetihor. Ledovec před sebou valil kameny, no a v těchto místech se zastavil. Skamenělá řeka byla dlouho schovaná pod smrkovým porostem a teprve, když před několika lety do oblasti přišli dřevorubci a les vykáceli, tak se ukázal tenhle útvar v celé své délce a kráse.
0: Kudy se posluchači k tomuto místu mohou vydat?
2: Nejlepší je vycházet z Uhelné Příbramy a od rozcestníku vede modrá turistická značka směrem na Nejepín, no a ke skamenělé řece jsou to přibližně 4 kilometry. Cesta vede z části obcí, potom i lesem, no a tenhle geologický úkaz turisté zatím teprve objevují, takže si myslím, že budete mít dostatek času si všechno důkladně prohlédnout.
0: Přihlásil se nám regionální stopař Adéla Zachová, a to od skamenělé řeky, která se nachází mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem na Havlíčkobrodsku. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Máme 15:30, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přes náš kraj se aktuálně teď posouvají bouřky, takže na některých místech bouří, taky silně prší, někam to teprve přijde, někde už bouřky dozněly. Nicméně jsme za to rádi po dlouhém suchu. Jak naše předci podle současného počasí předpovídali podzim a zimu, o tom bude v dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: O tom, jak se za starých časů podle srpnového počasí a povětrnosti předpovídalo, jak bude v příštích dnech a jaká letos bude zima. Bejvávala na to spousta lidových rčení. Když ze strnisek v srpnu vítr často vane, brzký podzim to přivane. Rosa po ránu měla být pro změnu předzvěstí dnů příjemně teplých. Srpnové silné rani rosy ohlašují pěkné časy, říkávalo se mezi sousedy. Ve staročeském pranostikáři je třeba psáno i to, že lecos o zimním počasí se dá vyvěštit podle množství hub. Dočteme se tady například i toto pravidlo. Moc hub srpnových znamená moc vánic sněhových. Jiné moudro zas zvěstuje, že je-li konec srpna deštivý, bude únor blátivý. A jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný, tedy pořádný. No a tuhá zima má být i tehdy, když srpnové dny jsou ryze letní, teplé. V podání našich pradědů tahle vypozorovaná zkušenost zní následovně. Když srpen hřeje, ledový vítr v zimě pak dlouho věje. To věděl dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři, takže na tom asi něco bude. No a zítra o tom, jak nebejvalo jednoduché se vyučiti sklářem.
1: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fido, řekni fór.
1: To takhle volá Scott na erotickou linku. Slečna mu šeptá, zlato, udělám pro tebe cokoliv. Jen si řekni, nestyď se. No dobrá, tak mi zavolej zpátky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní dobrota, kterou si dáme, bude z lososa, kterého si opečeme v troubě.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Čerstvou zeleninu, které máme teď v létě dostatek, můžeme zkombinovat s lososem a dostaneme tak zdravé a taky dobré jídlo. Každý určitě rád ochutná a pak bude chtít i recept. No a my ho máme pro vás v našem vysílání na Českém rozhlase Vysočina právě teď. Přesně řečeno ho pro vás má kolegyně Dáša Kubíková. Tak si ještě rychle sáhněte pro tušku a papír, ať si můžete udělat i poznámky.
2: S rybou je to jednoduché. Když nemá moc kostí, stačí osolit, položit na pánev s máslem a za chvíli je hotovo. Kdybychom ale občas chtěli trochu rafinovanější chuť, přidáme i nějaké další koření a také čerstvou zeleninu. Pořídíme si asi půlkilový filet z lososa, který nás nebude trápit kostmi, a ten si nakrájíme na proužky. V malé misce si smícháme sladkou papriku, sušený česnek, sušený tymián a sůl. Přimeleme černý pepř z mlýnku a přidáme lžíci až 2 olivového oleje. Všechno promícháme a směsí natřeme plátky ryby. Položíme je na malý plech, troubu si hodně rozpálíme až na 220 stupňů. Když je rozehřátá, vložíme plech dovnitř a počkáme asi čtvrt hodiny, až bude povrch lososa křupat. Mezitím si nachystáme opravdu velkou mísu na salát a do ní nakrájíme všechno, co máme rádi. Rajčátka, zelený salát, ledový nebo římský, rukolu, bazalku a na kostičky nakrájíme oblíbený sýr, raději méně výrazný, ať nepřebije chuť lososa. Salát pak doplníme zálivkou z olivového oleje, lžičky pesta, lžíce majonézy a trochy citronové šťávy. Než salát přelijeme, nachystáme si bílé pečivo, které lépe chutná, když si je nakrájíme na kousky a ponoříme do rozpuštěného másla s trochou prolisované.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na 8 dětských táborech ze 122 zkontrolovaných zjistili krajští hygienici závady. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. Po pauze kvůli reformám začala v Maďarsku státní televize znovu vysílat zpravodajství. V noci a zítra bude obloha

0: spíše zatažená a přidají se místní nárazové srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Osm ze 122 kontrolovaných dětských táborů letos vykazovalo závady. Informovala o tom mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová s tím, že provozovatelům uložili sankce v souhrnné hodnotě 12 000 korun. Pět výjezdů měli hygienici kvůli nahlášeným zdravotním obtížím u účastníků. Nejčastěji se jednalo o zažívací problémy nebo zvýšenou teplotu. Další výjezdy byly plánované, vysvětluje Jana Bémová.
1: Při pravidelných kontrolách zjišťujeme opakující se závady, týkají se například nedostatečného úklidu na táboře, nedodržení podmínek účasti osob na táborech, nezajištění zdravotní způsobilosti dítěte, pozdního ohlášení tábora a také se vyskytuje závada, že horní lůžka v patrových postelí nejsou vybavena nepropustnou podložkou pod matrací.
0: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat. Potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Sport. Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvezdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 20:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o čtvrt hodiny později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy. Přípravné hokejové zápasy pak dnes mají na programu Jihlava Střebíčí. Dukla bude hrát v Olomouci, Horácká Slávia ve Znojmě. Oba duely začínají v 18 hodin. Počasí. V Jihlavě je aktuálně 27 stupňů, v Dukovanech 29. V noci bude spíše zataženo a přidají se místy přehánky nebo i bouřky. Zítra bude převažovat oblačnost a srážky už budou méně pravděpodobné. K večeru ale pak přijde déšť. Teplotní maxima se budou držet mezi 23 až 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi obcemi Rudolec a Staj na Žďársku po bouřce padl strom. Místo by ale mělo být průjezdné, i tak tam dávejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: by jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
3: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím. A vás, milí posluchači, ráda uslyším. Přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
2: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš. Ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
3: jako
2: barva.
3: Jako v obličeji?
2: Ne, na sobě. A dokonce i na brýlích lehké odlesky. Krásně sladěno.
3: Děkuji.
2: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům?
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný, ten nekřičí na herce, nebije je, prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila, ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a ano. Každý rok se několikrát objevuju v televizi, díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let?
1: Myslím,
0: šesti, nebo tak nějak, tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, tři, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu
0: takže
1: jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnuto, pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No, Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, to ne, člověče, to se naštve. Bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Třeba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý to peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem?
1: Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chudkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijel.
1: Byl pohotový, jo. Vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm-hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano.
1: A Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků. Ještě jedno, promiň, že ti skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky. Kde byla ta slova? Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech. A pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň každý na světě, každý je
1: jasně,
0: tu rád.
1: Jasně,
0: ano,
1: jasně.
0: Ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem, jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovi. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujem,
9: se moc hezky.
6: Vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Kotem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer, v těch pustinách tam, najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland, plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli u blaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája ve chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála si nějaké třeba?
6: Bohužel ne, ale ráda bych si zahrála Čarodějnici, to by se mi líbilo.
4: Jo.
6: No, myslím si, že už na to mám.
4: Co, slovník nebo...
6: Věk, jako, vzhled.
4: No to ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmažšího. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou, ještě jako mladou. Na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak no, taky z ní udělali čarodějnici.
6: No, mladá, krásná.
4: Věk nejde.
6: A jak ji zvošklivili.
4: Ano, nosí udělali a pihu a všechno. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadí Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
6: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
4: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
6: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Hmm. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěj na prstenu třpití se drobná kvít karmenu.
4: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
6: Zvedala jsem
4: a křičela,
6: kopí.
4: Ty jsi vyloženě hrála, tak takovouhle vlastně
6: to
4: recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
6: Ano.
4: Jo, to bych možná nemusnul ani.
6: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
4: Jako vzpomínku.
6: No ne, to byla náhoda.
4: Jo.
6: Ku podivu jsme.
4: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli nebo tak?
6: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
4: Kole dole, vyšli.
6: Ano.
4: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
6: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
4: A dali jste si?
6: No samozřejmě.
4: Odměna
6: za výšle. Dali jsme si do nosu.
4: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Váška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech. V říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Šmíd, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano, ano.
1: Ano. Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a to, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak na tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z oken.
3: No prosím, tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já to chlapi nezajímají, my jsme mysleli zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak viděl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, ale je takový vychrtlej. Ne, trošku.
4: Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: Když to úplně vychrtlýho chrta, je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak. Je to na území Horní Volty v Africe. A jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až lituju, vy jste zůstala letory křehké. Jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: Rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no a až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: Ano.
4: No a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve 4. patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je 4-patrový, takže to mám ten jogging, protože do 4. patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, kteří, nebo kravarovi teda, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo, jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách, vysokých, s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo. Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili Chimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase. Tak. Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo jako v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci a to teda jsem obrečela v celá rodina. Fest. To byl přítel opravdu a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti já, to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdounek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat po Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prča ve studiu, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jako proč uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
2: Jo, že bychom vám dali takhle. No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za ten
4: hezké.
2: Hlas. Mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vaše hosta v rozhlase.
2: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás, Hordi Obradla, i Marušku Tomsovou, volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pláče její oblíbenkyně Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhej a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa. No a najednou on zřejmě, nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
8: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
9: Ano, ano, uměl něco i nesprostýho.
8: Strašně sprostý, jo, právě.
9: To je zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí, tak když jsme narazili na tohleto téma.
8: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, ale to nemůžu říct, to by se znemožnila před národem. On říkal, do prdele práce.
9: On to, takových nás je, který tohle říkáme.
8: Takže tohleto, no...
10: Ráčko,
8: a pak říkal, no, ano, ano, a já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
9: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psy, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
8: Ano, kočičky máme 2.
9: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
8: No, to je růžena.
9: To je růžena.
8: Růžena.
9: Tak to se mu hodí správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
8: Tiffany.
9: Tiffany.
8: Tiffany.
9: O, pozor, Tiffany.
8: Ale... Šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říkala, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
9: No, tato.
8: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je... Kluk je to.
9: Takže růžena je chlapeček.
8: No taky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no, zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
2: Jo, jo.
4: To byl takový černý humor. Ano, ale ano. Víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
2: Vzpomínka, tedy vyvolaná tuto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla, anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím, tady Mája z Dolní Lhoty, moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomskovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc zdravím, moc vás pěkně pozdravuju, ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám
1: taky. Děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. 2/3 hlasů. Překvapující nomina jsem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
0: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
5: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
6: Můžeš. Pochopitelně.
5: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
6: Klidně si ho kup.
5: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
6: Samozřejmě je tvůj.
0: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
6: Pánové, či je to telefon?
0: Nábožná zkouška.
6: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
5: Jaká... Velice nábožná.
6: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
5: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on.
7: Dieta. Baví se dva kamarádi.
8: Člověče, manželka teď poslední

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes navštívil Nové Město na Moravě a Maleč. Průměrná cena nafty v kraji stoupla na 45 korun. Dvě nové turistické stezky připomínají ve Žďáře nad Sázavou působení cisterciáků. V noci a zítra bude obloha spíše zatažená a přidají se místní nárazové srážky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Na Vysočinu se dnes vypravil prezident Petr Pavel. Převážná část jeho návštěvy se odehrála v Novém Městě na Moravě. Seznámil se s fungováním technologické firmy a výrobcem lyží.
2: Asi to bereme svým způsobem jako ocenění toho, že tu práci děláme dobře, nebo nejenom my, že, ale celý ten tým tady těch 150 lidí.
3: Těší jednoho ze zakladatelů firmy, která vznikla ještě před sametovou revolucí, Martina Lách.

0: Inspirativní, pozitivní firmy, které přinášejí dobré výsledky a dobrou praxi.
1: Navrhl prezident Petr Pavel sám pomyslný titulek svojí dnešní návštěvy. Vztahuje se i k novoměstskému výrobci lyží. Odsud pokračoval ještě do Malče na Havlíčkobrodsku na setkání s majiteli hradů a zámků. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Po stopách historie cisterciáckého řádu můžou nově vyrazit lidé ve Žďáře nad Sázavou. Historická působiště mnichů propojují dvě turistické trasy. Součástí budou otočné trojhlané pylony a s texty v češtině, angličtině a němčině. Náklady na vybudování stezek vyšly na 600 tisíc korun.
3: Kratší okruh vede okolím bývalého kláštera až k dolnímu hřbitovu. Má 2,5 kilometru a město jej otevře ve středu 26. srpna. Druhá trasa je dlouhá 14 kilometrů a propojuje starou radnici, řeku Sázavu a Šlaghamr u Hamrů. Její slavnostní zahájení je naplánované na 5. září. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Nafta na Vysočině za poslední týden podražila o 81 haléřů. Litr se na čerpacích stanicích prodává za více než 45 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která dlouhodobě ceny sleduje. Litr Naturalu 95 se drží pod 42 korunami. Průměrná cena za poslední týden stoupla o 20 haléřů. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, se kterým má nevyřízené účty i hradecký kapitán Vladimír Darida. Se stejným soupeřem totiž prohrál v minulosti, co by fotbalista Artisu Soluň v finále řeckého poháru.
4: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště na ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, ale teďka to mám v hlavě a rád bych jim tuhle tu porážku, která nás bolela, vrátil.
2: Hradec vstoupí do zápasu na stadionu Panathinaikosu ve 20:30. Ještě o půl hodiny dřív začne Plzeň úvodní duel play-off Evropské ligy na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Jablonec se potom od 20:45 představí v Glasgow proti Rangers v boji o hlavní fázi konferenční ligy. Počasí. Třebíči mají 27 stupňů, v Libici nad Doubravou 23. V noci bude spíše zataženo a přidají se místy přehánky nebo bouřky. Zítra bude převažovat oblačnost a srážky už budou méně pravděpodobné. K večeru pak ale přijde déšť. Teplotní maxima se budou držet mezi 23 až 26 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v kraji Vysočina. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná čtvrteční den v kraji. Jak už jste mohli slyšet v našich zprávách, tak prezident Petr Pavel v Novém městě na Moravě pochválil místní firmy a vzkázal vládě, že 2% hrubého domácího produktu na obranu už dnes nestačí. Dnešní návštěvu hlavy státu shrneme už za chvíli s naším reportérem Danem Zachem, který byl přímo u toho.
5: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
7: Mám prostě

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: První kolo veřejného projednávání nového územního plánu města v Humpolci skončilo. Sešlo se velké množství připomínek a námitek. Radnice by jich do finální podoby dokumentu měla zapracovat zhruba 650. Starosta z uskupení Humpolec GO Petr Machek proto svolal na příští středu mimořádné jednání zastupitelstva. Více informací o územním plánu Humpolce přineseme po skončení přehledu a přinese nám ho redaktor Milan Soldán. Všechny kandidátky pro komunální volby do jihlavského zastupitelstva jsou platné. Registrační úřad zaregistroval všech 10 subjektů, které je podali. Žádná kandidátní listina nebyla odmítnuta a žádný kandidát z nich nebyl vyškrtnutý. Zákaz koupání ve třech vodních plochách na Vysočině dnes prodloužili krajští hygienici. Jde o rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku a vodní nádrže Trnávka a Sedlice na Pelřimovsku. Důvodem je přetrvávající špatná kvalita vody. 8 ze 122 kontrolovaných dětských táborů letos vykazovalo závady. Informovala o tom mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová. 5 výjezdů měli hygienici kvůli nahlášeným zdravotním obtížím u účastníků. Nejčastěji se jednalo o zažívací problémy nebo zvýšenou teplotu. Další výjezdy byly plánované, vysvětluje Jana Bémová.
2: Při pravidelných kontrolách zjišťujeme opakující se závady, například, že horní lůžka v patrových postelích nejsou vybavena nepropustnou podložkou pod matrací.
1: Ochlazení pomohlo klientům zahradní terapie. Zdravotně a mentálně handicapovaní z klubu Lebeda v Balinách u Velkého Meziříčí si péči o vyvýšené záhony pomáhají k větší samostatnosti. V teplých letních dnech letos ale museli lektoři víc přizpůsobovat postup prací a terapie počasí. Více se dozvíte v reportáži před 6:45. Duel dvou velkých rivalů nabídne dnešní program přípravy hokejistů na novou sezónu. Horácká Slavia Třebíč se od 18 hodin představí na ledě druholigového Znojma, kde hrála naposledy v únoru 2024. Dukla Jihlava míří na led extraligové Olomouce. Zápas tam začíná rovněž za necelou hodinu. Přehled těch nejdůležitějších událostí v kraji vám připravil Tomáš Kolátor. Hezký podvečer.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. No a my teď vyrazíme na sever našeho kraje, protože na Vysočině v posledních dnech vídáme prezidenta Petra Pavla skoro tak často jako na Hradě. Za poslední týden náš kraj navštívil už podruhé. Při jeho návštěvě v Novém městě na Moravě byl tak reporter Dan Zach, kterého vítám i v našem vysílání. Dane, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer i tobě. Petr Pavel si pro návštěvu vybral dvě novoměstské firmy a jedna vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Jen o kousek dál v Novém městě leží další, ta zase vyrábí lyže pro amatérské nadšence, ale i špičkové profesionální závodníky. Spolu s dalšími novináři jsem byl v té první, kde nám prezidentská kancelář totiž potom zorganizovala i krátký briefing. Petr Pavel tam mimo jiné i vysvětloval to, jak vybíral cíl svojí cesty, mluvil o tom, že chtěl vyzdvihnout dvě firmy, které jsou příkladem dobré praxe, které jsou příkladem toho, jak se třeba i na menším městě takhle v regionech dá dělat, řekněme světově, protože obě dvě vyváží do mnohých zemí světa. Prezident si po setkání s vedením firmy prohlédl taky výstavku z historie, od první zařízení pro radioamatéry až po dnešní rádiové modemy. Nechyběly přitom ani tamní dva zakladatelé. Návštěvu prezidenta taky s první dámou Evou Pavlovou komentuje Jiří Hruška, to byl kdysi radioamatér se značkou OK2MM2TV, potom výkonný ředitel, dnes je to důchodce.
2: Dnešní jednodenní návštěva by se dala zhrnout pod titulem inspirativní, pozitivní firmy, které přinášejí dobré výsledky a dobrou praxi.
0: Ty jsi zmínil taky briefing, prezident Pavel ale aktuálně okomentoval taky aktuální události české politiky, tak připomeň jaké.
1: Ano, hodně jsem se zajímal o rozpočet, protože zrovna teď sledujeme každodenní to kolečko, kdy jednotliví ministři chodí za správkyní státní kasy Alenou Schillerovou s ANO, vyjednávají o penězích pro svůj rezort, o penězích, které budou mít na příští rok. Na sledovanou kapitolou jsou obranné výdaje. Připomenu, že vicepremiér a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD včera prohlásil, že Česko příští rok splní závazek vydat 2% svého HDP právě sem. Jenže prezident Pavel kontroval, že 2% to je dřívější maximum a vzhledem závazkům uvnitř Severoatlantické aliance už je potřeba víc. Dořeknu k tomu, že prezident podle svých slov je právě na tohle téma připravený se zúčastnit jednání vlády o obranných výdajích a dodal, že nejde jen o procenta, ale také o to, jak se zvýší připravenost armády, cíle armády a její závazky. Doplním k tomu na závěr, že oficiální program prezidentského páru dnes nekončil v Novém městě na Moravě, ale také na severu Vysočiny v Malči u Chotěboře setkáním se soukromými majiteli hradů a zámků.
0: Na celou návštěvu našeho kraje sledoval reportér Dan Zach. Děkujeme za podrobnosti a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina právě teď posloucháte čtvrteční den v kraji. Zahustit město a nezastavovat jeho okolí. Kontroverzní územní plán Humpolce má za sebou první kolo veřejného projednávání. Sešlo se zhruba 650 různých připomínek a námitek. Možné ale je, že na jeho finální zpracování nakonec vůbec nedojde. S podrobnostmi se už za chvíli přihlásí náš redaktor Milan Soldán.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Humpolecká radnice prosazuje nový územní plán. Ten je zcela odlišný od toho stávajícího, schváleného před 4 lety a ve městě budí kontroverze. Vedení města se teď chce obrátit na zastupitele s jasnou otázkou. Má pokračovat nebo celý dokument uložit k ledu? Na to se ptal i v dnešním Dobrém ránu Robin Šalamon redaktora Milana Soldána.
1: Řekni prosím, čím se ten nový návrh liší a proč je tak kontroverzní?
2: Já možná na začátek uvedu na pravou míru to tvrzení o kontroverzi plánu. Není to totiž z mé hlavy, ale jsou to slova samotného starosty Petra Machka z uskupení Humpolec Go, se který jsem o celé této záležitosti se bavil. Stručně řešeno, zatímco současný územní plán počítá s expanzí města, tak do jeho takových těch okrajových částí a umožňuje zastavování dalších pozemků, tak ten nový návrh jde naprosto opačnou cestou. To znamená, že by se mělo více stavebně zahustit centrum a nepočítá se se stavbami na zeleném a rozšiřováním takovéhoto intravilánu města. Rozruch způsobil například záměr zrušit pozemky pro výstavbu logistického areálu v blízkosti dálnice a místo toho tam vybudovat odpočinkovou zónu. Ke konci uplynulého měsíce skončilo první kolo veřejného projednávání a sešlo se opravdu velké množství námitek a připomínek, a to zhruba 650.
1: Milane, znamená to, že lidé už se vyjadřovat nemohou, když je podávání připomínek uzavřené?
2: Ne, tak to není. Radnice od tohoto týdne otevřela v kanceláři starosty kontaktní pracoviště, kam můžou lidé dvakrát v týdnu dojít a diskutovat sporné záležitosti a postup, jakým se má projednávání územního plánu dál ubírat. No ale pokud by šlo všechno standardně, nechá teď město ty připomínky do návrhu zapracovat a představí jej znovu. Pravděpodobně někdy v polovině příštího roku. Otázkou ale je, jestli na to vůbec dojde.
1: Proč by k tomu nemělo dojít?
2: No, na podzim se totiž konají, jak všichni víme, volby do zastupitelstev a ty můžou dopadnout jakkoliv. Nikde není psáno, že současné vedení si na radnici udrží své pozice. Starosta Machek chce proto o osudu dokumentu rozhodnout už teď, aby se zabránilo v budoucnu nějakým komplikacím.
3: Já předkládám zastupitelstvu vlastně dvě možnosti, jak dál vlastně s tím nakládat. První, ta možnost je ta klasická, kdy se prostě ten územní plán bude zkrátka upravovat, dokud nebude, dejme tomu, společensky přijatelný, aby ho zastupitelstvo mohlo schválit. A ta druhá cesta je, kdy zastupitelstvo může zrušit pořizování nového územního plánu s tím, že by platil ten současný, který by se jenom vlastně změnil.
2: No, starosta dál řekl, že je to i kvůli zmiňované té kontroverzi a velkému množství připomínek mimořádné jednání zastupitelstva, které se bude územním plánem zabývat, svolal na příští středu.
1: Situaci v Humpolci sledoval a i nadále bude sledovat Milan Soldán. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Krátce po půl šesté jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kdy v tento čas taky vysíláme pravidelný pořad Den v kraji. My jsme dnes dobré dopoledne vysílali z Havlíčkova Brodu, kde probíhá 22. ročník letní žurnalistické školy. Naším hostem byl taky Jan Novotný, zástupce šéfredaktora E15. Hela Dvořáková se ho ptala, kde je hranice mezi zájmem čtenářů a honbou se za vysokou sledovaností.
1: Ono, my se tím zabýváme skoro každý den tady tím, protože samozřejmě jsme nuceni mít, vykazovat nějaká čísla, mít nějakou čtenost. Pokud nebudeme čteni, tak ani ta velká témata, za která my považujeme prostě to, co je důležité pro veřejnost, tak nebudou mít své čtenáře. Takže my samozřejmě potřebujeme mít nějaké zázemí. A takže do určité míry, stejně jako všechny ostatní komerční média, ty takzvané kliky samozřejmě honíme. Na tom se asi nic nezmění. Ale důležité je ve chvíli, kdy přijde téma, které se třeba zdá na zpracování složité, že bude trvat dlouho, že se mu bude muset ten člověk opravdu třeba celý týden i možná déle věnovat. A ty kliky nám budou chybět, třeba z jeho strany. Tak je důležité v té chvíli udělat to rozhodnutí a říct si, že to opravdu stojí za to, že to opravdu téma důležité. A že nakonec vlastně my na tom můžeme i vydělat, protože to téma budeme mít jako jediný a budeme ho moci dál rozvíjet, budeme v tom tématu napřed před ostatními. Takže toto rozhodnutí si myslím, že dělám, pokud můžu, docela často a vyplácí se nám.
0: Hostem dobrého dopoledne bude zítra Michal Kalhotka, který má před sebou velký počin. Už v září se chystá na Manasalu, osmou nejvyšší horu světa, a to bez kyslíku a v solovém stylu. Co ho k výstupu vede a koho se rozhodl touto výpravou podpořit, to uslyšíte právě zítra po 11. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
2: Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina vysíláme Den v kraji. Zeleninu ze zahrádky sklízí i handicapovaní klienti klubu Lebeda v Balinách na Žďársku. Starají se o papriky, okurky nebo cukety na vyvýšených záhonech, aby se k nim nemuseli namáhavě sklánět. Letos museli lidé se zdravotním postižením a jejich lektoři zohlednit i horka.
1: Já nechrát z toho okurky zabudujeme.
2: Jeden to taky zkusíš utrhnout okurky. Tady můžeš si položit místíčko tady.
1: Mám nechat tady malou ještě.
2: Můžeš malou nechat a můžeš zkusit najít větší.
1: Tady je. My máme cukety, které rád zajevám, je... Chcete cuketů?
3: No moc rád.
1: Taky vaša.
3: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval, pěkně nalitá.
2: Ta koordinace oko, ruka je významná do každodenního života. Bez koordinace oko, ruka si nezavážete botu, netrefíte se do záchoda, nenalijete si čaj.
3: Popisuje mi zahradní terapeutka Martina Kalendová pro zdravého člověka dost běžné věci, které pro toho handicapovaného jsou léčivé na těle i na duši.
2: Vlastně jenom to, že jsme venku, tak zlepšuje psychiku a snižuje medikace, potřebu medikace. Tak vem konev a jdem to ještě dozalívat. Tak spíš, Kájo, posuň tu konev.
1: A kolik tam máte vody, jestli se můžu...
2: Co myslíš, kolik je tam vody, vidíš to?
1: A ta voda je důležitá.
2: Je, že?
1: Bez vody se nedá žít?
2: Nedá. Ani by nám ty rajčata nevěří.
1: Ani doma.
2: Tak a dáváš pozor, aby si nalil každému rajčátku, aby jsi žádný nevynechal, jo? Tady vlastně je tady zahradní vrbový altan, který je osvěžující, že tam vlastně je takovýto mikroklima pod těma stromama.
3: Letos jste mohli určitě ocenit, protože to léto bylo dosti horké.
2: Letos bylo léto tak parné, že ani tohle nám nestačilo. A ona, ta vrba, je teda hodně citlivá, takže je vidět, že proschla. A proto tady máme i vlastně tu záclonu, jednak to teda krásně vypadá. Tak jako svatební takový altánek romantický. A zároveň to dělá samozřejmě i ten efekt toho stínu. Tak tady opravdu je nejenom ten stín, ale i trošku vlhčí vzduch a studnější.
3: Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. A nebo nově kurz Příroda jako prevence syndromu vyhoření. Sloužit by v budoucnu mohli i pro širší veřejnost. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Vysočina ve 6:15 posloucháte Den v kraji.
1: Počasí.
0: A s námi je teď ve vysílání taky meteorolog Mojmír Martan. Zdravím i vás.
2: Dobrý podvečer.
0: Jak to teď vypadá na Vysočině s bouřkami? Už to hlavní pásmo odešlo, nebo ještě máme nějaké očekávat?
2: Bouřky se aktuálně nevyskytují, ale vyskytuje se na mnoha místech ještě déšť nebo přehánky. Nicméně nějaké bouřky se ještě mohou objevovat. Teploty se aktuálně pohybují od 17 do 24 stupňů s tím, že tepleji je na jihovýchodě kraje.
0: Bude pršet taky v noci na zítřek?
2: Ano, bude se vyskytovat místy déšť nebo přehánky, ale také i bouřky, ty mohou se vyskytovat i kránu. Teploty poklesou na 17 až 14 stupňů, slabý proměnlivý vítr v bouřkách a přehánkách může přechodit zesilovat.
0: No a pojďme se podívat na zítřek, jaké bude teplo a taky jak to bude vypadat s těmi přehánkami nebo případnými i bouřkami.
2: Teploty budou nižší než dnes, zítra vystoupí nejvýše na 23 až 26 stupňů, převažovat bude velká oblačnost, přehánky a bouřky budou přes den méně pravděpodobné, ale k večeru očekáváme od jihozápadu jejich přibývání, ty bouřky a přehánky místy potom přejdou na severozápadě kraje i v déšť. Co se týče výstrahy, tak platí možnost silných bouřek, které by mohly být doprovázené i nárazy kolem 90 km za hodinu.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dnešní den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zakončil Michal Hrůza, ale sledujeme pro vás další události, které se v našem kraji dějí. Například v 18. hodině se ohlídneme za bouřkami, které právě dnes přes Vysočinu putují a taky ještě v dalších hodinách putovat budou. No a po 18. vás pak čekají dechovky pro Vysočinu dnes s Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
2: Nejsem to já. Ten, koho znáš, není to tělo mý.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Meteorologové vydali na zítra pro Vysočinu výstrahu před silnými dešti. O kolik se zvýší finance do sportu, není jasné. Boris Šťastný se na finální částce s Alenou Schillerovou nedohodli. Rumunská stíhačka zničila námořní dron v Černém moři. V noci a zítra bude obloha spíše zatažená a přidají se místní nárazové srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje. Většinu Moravy a Slezska zasáhnou silné bouřky už dnes. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
0: Silný vítr taky může lámat větve a stromy. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO, to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím ale podle něj dohodli, že se navýší finanční

0: práce pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
1: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat. A teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
0: Desítky horkovzdušných balónů budou od zítřejšího rána k vidění v Telči a okolí. Startuje tam 30. ročník tradiční vzduchoplavecké akce Balóny nad Telčí. Posádky plánují od pátku do neděle pravidelné ranní a podvečerní hromadné lety. Přesné časy a místa startů budou piloti volit podle aktuálního počasí a směru větru. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany Radomír Rutsa na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Nikušor Dan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Sport. Fotbalisté Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechů Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu z Glasgow za poslední roky změnil.
2: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak byl takový ten ostrovní klasický fotbal.
0: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20:45. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Atény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň čeká od 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvezdy Bělehrad. Počasí. V Pelhřimově mají 18 stupňů, v Přibyslavi a Bystřici nad Prnštejnem 19. V noci bude spíše zataženo a přidají se místy přehánky nebo bouřky. Zítra bude převažovat oblačnost a srážky už budou méně pravděpodobné. K večeru pak přijde déšť. Teplotní maxima se budou držet mezi 23 až 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Regionální úsek dálnice D1 je plynulý, nehody nemáme hlášené ani na ostatních silnicích. Dávejte pozor na místy hustý déšť.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a teď už startují také dechovky pro Vysočinu. Hrajeme na vaše přání, takže můžete vytáčet číslo sem k nám do studia 22 155 49 99 a udělat radost svým blízkým pěknou písničkou. Máme čtvrtek 20. srpna a svátek má Bernard a Bernarda. Přejeme tedy jen to nejlepší.
3: Dechovky pro Vysočinu. Slí.

0: Na úvod zazněla domažlická kapela, tamhle je Háječek a teď už tedy pojďme plnit vaše hudební přání a ještě zmíníme, že to své dechovkové můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A číslo sem k nám do studia ještě jednou 22 155 49 99. A já už teď vítám hasiče z Kališť, přeji vám dobrý podvečer a povězte, co budeme hrát a komu.
1: Dobrý podvečer. V sobotu oslaví své krásné narozeniny členka našeho sboru paní Renata Kerbrová z Kališť pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonala, jí chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Valčík Vysočanky, země zázraků a vám velice děkujeme.
0: Není vůbec zač, my též přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví a hrajeme, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naschánou.
0: Tady už je Vysočanka.

0: pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybral Bohoušek z Poděšína. I vás vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie, a všem posluchačům. A zítra se dožívá pěkný kulatin Milan Rosický z Velké Losenice a číslo 10 popisné prejma. A tak bychom mu nechali zahrát, on dělá do myslivosti dost, tak bychom mu nechali zahrát od Stříbrňanky Mysliveček vyšel z lesa a přejeme mu s bratránkem ze Sázavy, taky s Milanem, všecko nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost a ať se mu daří.
0: Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina hlavně hodně zdraví, ať se daří. A hezký poslech, písnička už jede. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Díky za zahrání.

0: pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Hej, já teď zdravím také Jošku z Heralce, vítejte a povídejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, tady Jožka z Heralce s Žďárem nad Sázavou. Chtěl bych popřát mojí dlouholeté kamarádce, Jistce Junové z Žďáru nad Sázavou, k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a jinak to druhý už si koupíme, no ale už, aby jsme se taky brzo setkali a tak dál, no.
0: To já vám přeji. Jo.
1: A jinak vám přeju všem tam ve studiu a ať se ještě nějaký roky setkáme, no.
0: Já vám moc krát děkuji a budu se těšit určitě. Jo. Já budu doufat, že se setkáme ještě jo. Nějaké roky, pane Jožko.
1: No, to víte, že jo. A vám, paní Jakubíčko, vám moc děkuju.
0: Nemáte vůbec záč. Mějte se krásně, hezký poslechy pro
1: dobře,
0: vás.
1: Dobře, fajn. Tak se hodná. Děkuju. Naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou a pojďme na to. Přejeme všechno nejlepší. Tady už je Josef Zíma, Svatava Černá.

0: Zítra ráno zjistíme, jak pokračuje oprava rybníka Kalvárie u základní školy Demlova v Jihlavě a také ochutnáme první letošní burčák z Vysočiny.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Tak a pojďme na to. Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání v 18 hodin 20 minut Petrovi a Lidunce z Kamenice u Jihlavy. Tak, dobrý podvečer.
4: Ano, dobrý večer, zdravím paní Lidunku, moderátorku, zdravím všechny lidi, kteří poslouchají tyhle ty krásné písničky. A my bychom si přáli zahrát písničku. No?
3: Hospůdko známá, ano.
4: Hospůdko známá. Pro Lidunky.
3: Dobře, zahrajeme. A ještě pro někoho, Petře, pro vás určitě. Vy si to taky zasloužíte.
4: Hm. No pro všechny lidi, kteří poslouchají.
3: To je,
4: to je nejkrásnější pořad, který tady existuje.
3: My vám
4: píseň, láska, vínko, to přece má patřit k Moravě, ne?
3: To je pravda, to je pravda, ale i ano. V celé Vysočině, zkrátka.
4: Tak, ano. A dneska i déšť.
3: Ano, dneska konečně prší.
4: Tak, děkujeme za zahrání a poslouchejme.
3: Jdeme na to. Hezký poslech samozřejmě.

A pojďme na další vaše přání. Samozřejmě doplňuji také vaše písemnosti. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Veselky Dávný čas mládí pro spolužáka Antonína Veselého z Heraltic, který dnes oslavuje narozeniny. S přáním vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, které moc potřebuješ, štěstí, spoustu lásky, pohody, radost. Ti přejí spolužáci 9. A z Okříšek, ročník 1948 až 49. Přejeme též a ještě také plním toto přání. Prosím o zahrání naší babičce, paní Marii Kučerové z Okřešic, která se dnes dožívá krásných 85 let. A tady je přání, milá babičko, k tvým narozeninám ti přejeme pevné zdraví, protože to je to nejcennější. Co nejméně starostí a všechny dny plné smíchu, radosti a pohody. Krásný narozeninový den přejí děti, vnoučata a pravnoučata. A tady už je pro vás písnička.

0: 18 hodin 29 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina a já už teď mám na telefonu také Luboše z Malče, který se dovolal. Tak Luboši, povídejte, komu zahrajeme.
1: Tak, hezký podvečer hlavně vám a celému Českému rozhlasu.
0: Děkujeme.
1: Dnešní písnička poletí do příjemek pro Vlastíka Dlouhýho, potom pro Vendu Preskače z Kozí kršků, no všem kamarádům známe Jirkovi, jo, ještě Jirkovi, Jirkovi Prokopovi do Zdislavic, abych nezapomněl, no celé svoji rodině, manželce, babice, dětem a přeju vám nádherný večer a ať se vám daří.
0: Vám
1: moc
0: taky.
1: Vám děkuju.
0: Mějte se krásně, hezký poslech, nemáte vůbec zač. Rádo se stalo, jdeme hrát. Tady jsou Vacenoviáci. Zůstaň chvíli.

0: Dneska nám to teda frčí, přátelé, pojďme hrát dál, teď už dle přání paní Jany z Martinic, hezký dobrý podvečer.
1: Vám taky, paní Lidie, a jsem ráda, že už jste zpátky v pořádku z dovolený, že jste si užila. Našla jste mě písničku, co jsem chtěla, a nechám dneska zahrát. Všem babičkám a dědečkům, protože prázdniny končí a určitě každý normální opatroval vnoučata, jako všude to je. A chtěla bych to poslat svojí dceři Janě a Romanovi. Ti měli 5 vnoučat a byli s něma sami někde, prostě nevím, kde s něma byli ubytovaní, ale na 4 dní. Děcka byli moc spokojení, babička s dědečkem taky, babička říkala, že hází hlavou, ale vydržela to. Měli je tam do rána, všecko vařili, úplně spokojení, krásně. Takže to posílám dneska všem babičkám a dědečkům, kteří měli takovýhle starosti. Prázdninách, který pomáhali svým dětičkám. A vám, paní Lidie, moc děkuji. A mějte se moc hezky, buďte zdravá a mějte se moc hezky a ráda jsem vás slyšela zase.
0: Já vás taky, Janí, mějte se krásně, hodně zdraví pro vás samozřejmě. Děkuju. Písničku děkuju. Si užijte. Děkuju moc.
1: Ano.
0: Naslyšenou. Bojané jsou tady a Čejkovická děti.

A přidávám také vaši SMS-ku, prosím zahrát k narozeninám pro vnuka Radka, jsem ráda. Všechno nejlepší přeje babi s rodinou. Prosíme směsku o rybářích. Děkuji. Tady už je Třeboňská 12. A pěkně to oslavte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: Ano, a já plním další hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina v 18 hodin 40 minut. Marie Spelřimová. Takže Marie, vítejte, je to na vás.
3: Dobrý podvečer vám a všem posluchačům a prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Marušku Dederovu a Marušku Klokočkou do domova důchodců pro Sečí Obořišti, Pepu Zeleního, Pepu do Jihlavy, Věru do Vokova, Linhartovu, Pepu Zeleního a Mirek a Věra do Matelova a taky pro vás, Lidunko. A děkuji, že jste mě vzala do vysílání.
2: Já děkuji, Marie, vy jste taky užíte.
3: Ano, ano, vy taky. Hezky děkuji. Nám zapršelo, tak je to dobrý. Tak jo.
2: Tak.
3: Děkuji.
2: Mějte se krásně a tady už je rožmitalská venkovanka. Večer půjdu k muzice.

0: Rožmitalská venkovanka už je za námi a před námi právě teď Lučanka, kterou vybral Jenda z Luk nad Jihlavou. Jendo, také zdravím, hezký dobrý podvečer přeji, a komu budeme hrát teď?
1: Zdravím tě, Viduško, zdravím Český rozhlas. Dneska bych chtěl zahrát tým holkám do Bytovčic Jarce Hlávkovi do Jihlavy, Růžence Bendovi do Bytovčic, Haně Krymláčkovi taky do Bytovčic a Mařence Neckařovi taky do Bytovčic. Přejem jim hodně štěstí, zdraví, aby se holky držely. To jim přeje Mírek Karbáš a Jenda Smejkal. Děkuji ti za zahrání a někde naschledanou, naviděnou. Ahoj.
0: Ahoj, měj se krásně a hezký poslechy pro tebe samozřejmě. Tady už je Bytovčická polka.

Napsal nám také Jarek Střeště, dobrý den, dnes mám půlku latiny, zahrajte prosím i ostatním oslavencům písničku Včera u studánky, kterou naspívala Moravanka. No, já už mám připraveno, takže zdravíme pana Jarka do Třeště a přejeme vše jen to nejlepší.

A je tu další váš vzkaz na Českém rozhlasu Vysočina, plním také toto přání. Hezký deštivý podvečer, prosím o zahrání písničky Zavoněla fialenka od Žadovjáků, jen tak pro radost. A poslal bych ji Jardovi do Dačic, Verče a Mirkovi do Batelova, Ludmile do Kali, Štírkovi, Prokopovi, Pepovi Zelenému a Majce a Standovi do Skály. Děkuji za odvysílání a přeji příjemný poslech. Míla z Hořebníka. Tak Mílo, i pro vás samozřejmě je tam do Hořebníka písnička. Tady už jsou Žadovjáci.

ještě přidávám přání, zahrajte nám pro potěšení píseň Dopis pro tebe od malé kapely Pavla Havlíka. Děkuji, Jirka, přidávám tedy do našeho playlistu a budu se těšit zase zítra.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najde na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: V prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Radioservis představuje
7: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
8: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Bahno zatopilo koleje na Jihlavsku, vlaky nejezdí na dvou tratích. Průměrná cena nafty v kraji stoupla na 45 korun. Hokejisté Třebíče hrají ve Znojmě, Dukla v Olomouci. V noci a zítra bude obloha spíše zatažená a přidají se místní nárazové srážky. Teploty až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Tomáš Kolátor. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na dvou tratích. Úplně zastavený je provoz mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. Na rychlíkové tratě mezi Batelovem a Horní Cerekví jezdí náhradní autobusy. Provoz by na obou místech měl být obnovený v 8 hodin večer. Jihomoravští hasiči pak odstraní následky bouře a silné deště. Zasahují hlavně u popadaných stromů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Nafta na Vysočině za poslední týden podražila o 81 haléřů. Litr se na čerpacích stanicích prodává za více než 45 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která dlouhodobě ceny sleduje. Litr Naturalu 95 se drží pod 42 korunami. Průměrná cena za poslední týden stoupla o 20 haléřů. Po stopách historie cisterciáckého řádu můžou nově vyrazit lidé ve Žďáře nad Sázavou. Historická působiště mnichů propojují dvě turistické trasy. Součástí budou otočné trojhrané pilony s texty v češtině, angličtině a němčině. Náklady na vybudování stezek vyšly na 600 tisíc korun.
9: Kratší okruh vede okolím bývalého kláštera až k dolnímu hřbitovu. Má 2,5 kilometru a město jej otevře ve středu 26. srpna. Druhá trasa je dlouhá 14 kilometrů a propojuje starou radnici, řeku Sázavu a Šlaghamr u Hamrů. Její slavnostní zahájení je naplánované na 5. září. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Sport.
8: Hokejisté Třebíče hrají na ledě Znojma přátelský zápas. Stav utkání je ve 13. minutě druhé třetiny 0-3 pro Třebíče.

0: Píč. Na ledě extraligové Olomouce přípravný zápas hraje také Jihlava. Tam je stav v 15. minutě druhé třetiny 0-2 pro Jihlavu. A fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v druholigovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý sklus na Adama Karabce. Jeden zápas bude i za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vlasej Synjavský. A zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Počátkách je 19 stupňů, v Moravských Budějovicích 22. V noci bude spíše zataženo a přidají se místy přehánky nebo bouřky. Zítra bude převažovat oblačnost a srážky už budou méně pravděpodobné. K večeru pak přijde déšť. Teplotní maxima se budou držet mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na hlavním tahu u Třebenic na Třebíčsku máme hlášenou dopravní nehodu se zraněním. Buďte tam opatrní, Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna, ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázali tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

mu toho vrať. Pak jednou v létě řek jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 8:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tešukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tešukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině, oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představili se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v Táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl, byly to příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme

0: tak to bylo komplikovaný docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s radou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit své funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
1: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
0: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny a takové zajímavé věci.
1: Vy už jste v důchodu?
0: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mém života.
2: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
5: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
6: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu. A s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou, a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený, a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel, a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním, strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal, a Julda Fulda, že kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen, a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát, a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci, stříleli, já jsem se strašně bála, a taky se mi o tom zdálo, jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo, nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy, a to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc. Ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině. Jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což tak hledáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, tak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějakých pár televizí a byl úžasně, úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mých.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od spíš... kterého byste třeba přijímala, řekněme, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. A prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom a zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale, to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak se skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěřkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvě, helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka Ada Bérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažma po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně Výkvět dabinku, nebo teda, ne Výkvět, to jsem špatný slovo, Rozkvět, nebo Strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit. Takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažma, jo? Protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo. Šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný. Já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to
0: jmenuje. Já to mám před očima.
1: Ale krásná, ale krásná holka,
0: ano,
1: to byla.
0: Ano.
1: A my jsme tam dělali všechny takový okolo, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže
1: no, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt to, se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, ale to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností. Informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
2: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
3: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
2: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
3: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
2: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám. Pojďte dál.
3: Rádi půjdem. Přijmem pozvání. Na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře. Tak já mám pro vás kytičku a dám vám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marošku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.1960.
3: To je 65
4: let? To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla.
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči.
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasý pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: Ale takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala. Protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, Tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tintítko tenkrát. To byla taková holčička outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila?
5: Okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku, řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A počase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak byl hospodářství, někdo musel. No tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to je, ty dohazovači, takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo. A to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla, jak vy jste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme To už jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Když ale to... byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
5: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba no, špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá.
5: Za rohem někde, takže ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si frejáčku.
5: No jo, to ještě čas.

0: vajíčka.
1: Ale oči černé nemám.
0: Ako by ju malovala
1: malerečka. No, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
1: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych, jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený, vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v ano. Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod do toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novou.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: Do dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takový hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den, umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno, pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme mockrát.
5: Ale budeme čím chlubit.
4: To se budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezky.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no teda, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rád, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, bude, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihli těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho. A já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc. Ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže. Ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že jí odoperovali, že jí zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když si na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičku, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Do dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to, no,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden na druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, zamluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: No, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě to tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško.
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapsi, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já. No.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takovej koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak co, to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
3: Jaký jste byl nebo jste milenec?
5: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
3: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
4: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
3: Kdy jste ho naposledy pohladila?
4: Dneska.
5: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
3: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
5: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
4: já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý leta drželi za ruce i třeba v divadle.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
1: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
4: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
3: Že byste tam jako zůstala?
4: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
5: Já
4: a
5: taky se bojím.
4: A Beďa nevím, jaký má, jakou touhu ještě.
5: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
4: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
5: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
3: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
4: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
5: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sobě úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto. To láska prostě těch dvou.
3: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů. Přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to
5: určitě,
3: stačí.
5: Určitě.
3: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
5: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
3: Milujete svoji ženu?
5: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
3: Milujete ho?
4: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
3: To je to přání, které máte.
4: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
5: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého. Očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortů školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další.

další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No.
2: Nic, napíš se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Krajc, himl, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pambu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Charoše!
4: Co je?
2: Co? Máš tu krajana.
4: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Charlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: Von, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín, zedník z Horní Sněžné, a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů, rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat, nějak to zařídíme. Sem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. No tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
4: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornu. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť jsi Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: Tak jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít,
4: ne? To přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: Můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořádného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
5: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
7: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
7: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
7: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
7: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
7: Přímo.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
8: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
7: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
7: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
7: Naschledanou, paři, děkuji.
8: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
7: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
8: Kam?
7: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
9: Servus.
7: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
9: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
7: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
8: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
7: A dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejméně jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
8: Jášku, Karlíku.
7: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek, no to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak. Ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Kriskot, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej. Tuhle jsou dveře do pokladny.
8: Jášku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
7: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
8: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
7: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galérii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen při známky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Napoprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal syno do žebříku.
6: Však už honesu, kamaráde.
7: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čert, aby to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
8: Dobrý večer. A vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
8: Čech?
3: Aha.
8: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
8: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
9: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
8: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
9: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
8: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
9: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
8: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
9: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
8: Ale tak ty budeš cvičitelem.
9: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
8: To budeme jako kolegové.
9: Vy jste taky o cirkusu?
8: Ano.
9: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
8: A tak, tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
9: Nosil jsem koníčkům seno.
8: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
9: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
8: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
9: Nashledanou, pane.
6: To je paní ředitelka, ty Kubo.
9: Ředitelka v mužských kalhotech.
6: A říká se jí madam.
9: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte, pojďte. Tohle je maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
10: Tak tady budeme spát.
9: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
9: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
9: Jako nic. Podívejte se. Jo, nice. To jsem se bacil do hlavy.
10: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
10: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
9: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
9: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domter. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
9: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
9: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
9: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u Kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
4: To mám rád.
3: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
3: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, na díku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
3: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale já... ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
10: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
3: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
4: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
4: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
4: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
3: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
3: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. No je tím.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
3: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
4: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
5: No, to si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
3: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
11: Výborně, pane Alšo. Nic si z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
10: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
7: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
9: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
7: Dobrá, podvoluji se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
7: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
10: Zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
7: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
10: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
11: Neříkejte.
7: Vyprávějte, pane Frasi.
10: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšine chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No, ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
7: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
3: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
7: Tak? My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte?
3: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polertem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval mne s poměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Načas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Haschlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: Já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

kategorii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Paní Dany.

0: Ano, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera, z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podla počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom jedno za dva týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky, všechno opraví, vypínače, jo, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdní, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě teda, snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda jednou za dva týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomé, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvěčně za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práci a on byl z té oblasti, jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby by to celý dům vlastně vyhřát na potok, teda taková podlouha prostě to a spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no, tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no, on, já
0: tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že ano.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roků. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roků a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční. Tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude. No. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal. No.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franz je tím, kdo napsal na rozhlas.cz/Linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No, v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat byte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa podešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je Zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, exkluzivita. Já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To zboží. Sortiment toho zboží. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhle tu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle Zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplývala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají, jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce krásné, domy nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne. Já tomu,
0: to nechme být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné to... sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Ano. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, zježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: No tak, ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří pan First, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali. A udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné, než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno. Postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí. Takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: neskutečně šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy...
1: Jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už... Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělalo. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte noční linku a přeji vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho domu Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte
1: a
0: se
1: tam,
0: hezky.
1: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam
0: já
1: půjde restaurace 3, hele, mějte se a naschledanou dobrou noc.
0: Naschledanou dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde, že vám pomohl že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád.
2: Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím kamarád vás, Pavel. Pánové.
1: Vlastně strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát nikdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: Že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, abych se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, abych dělal prosím druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech.
1: Trochu předeště, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnosti. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli se opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, tak jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně, a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně, a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravili oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, no, stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně i měl jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych jim hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, je prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci, a to se mi jako teďka daří vlastně, a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebudu zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti, být společný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, prostě, že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme všichni sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat, nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mm-hmm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. Zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon, byl to velký záhon, ale protože mi ho vloni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? Ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla, to bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se něco vysvětluje. Ano,
1: není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano. Nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
1: Ano, a protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

barveň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače Noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí, plést košíky, vyrábět metle, kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, jste dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola nebo vycentrovat na to kolo. Rozumíte mě, kolo?
0: Rozumím, rozumím. Jak ptala jste se ho někdy, kde
1: chodila,
0: se to všecko naučil?
1: Všichni,
0: paní Marcelo,
1: prosím?
0: Ptala jste se ho někdy, kde se to všecko naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a věděl to po ním můj brácha. Ten je nějaký takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: A mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže ono to nějak dopadne, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacení. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to... jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světílko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Hmm. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. Jízednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce. Řehtačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to... Ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je... To už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednický práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový
1: a
0: manžel SRO.
1: A chodili opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve zvyku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem stranovic, já bydím ve Skotnici sice jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já bracha ani švagrova neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podovánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já, a pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. Oni ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale
0: právě o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl, udělat poklonu vašim
1: synovcům. Víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba starý Hammer, jak jsem byl u Mariči Magdonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepoved, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme k doktorovi v naší mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu, je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že ja som asi ten hodný strejda a ja s týma deckama, ja s nima užiju tolik srandy.
0: Ja tomu naprosto věřím. A jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: Ano, jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflí, klukům zase, jak se drží šroubovák, pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneska říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde ano. Do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: A když něco udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilým věku, tak si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kdejaký řemeslník, jak bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učňovský obory, snad se to zase zpamatuje trochu a budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář, hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jak je teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali, číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chaloupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu za to přebík do... Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků a ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není. Ale je si toho vědomý, on ho to i mrzí, ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře. Na ty s úctou vzpomínám na oba. No a to kluka, to nejmladšího, ho mám taky ráda. I když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jakože by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěl říct svoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no ale... Já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské tak rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. ale vždycky je dobré to vypnout. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu. A vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě. Jak je to možný, že někdo to dokáže? Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct to tež, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí
2: to
0: být,
2: právě.
0: Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak
0: že
2: to
0: umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Noční linka na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu. Dnes tedy za pomoci několika úsměvných a

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas pořádku na zpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal se mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší.

0: Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak. Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Bych ti nenadával, doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž si takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. Proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alase, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill, no páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, Někdo k nám jde. S psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všecknu dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tím pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatým severu víc do pasti lezla, aby se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil. A on to taky udělal. No tož jako co? Tak jsou to nějaký národní pastě, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál. Jako kdyby jsme ty největší blázni měli na té země kouli. Ale depak. Jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci, než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali, a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje Bill zašel k saňám a dones z vodu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karovi ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karovi Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karovi zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali ji špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nále nelíbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed 5 kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tuž napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No, tož jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No, že ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofon na tu zvěřechytání udělá gramofon na zábavu pro lidi. A že místo toho, aby se na ty gramofon chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofon ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofon všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofon nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem. Teda tak, a ne ináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No to já musím procvičit, to já musím, protože tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, protože to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne, cis,
3: jo, to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friedrich Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mytí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. stalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci. To by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen já.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová, ta zněla asi takto. Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc, to už bude na den, 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pán Bůh ví, ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním, přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte, prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický. Dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni, ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobeň dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.